0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš jí denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: ti nás tří.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Najdeš ji na yum.cz.
2: Jam, to si slízneš.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio. I could stay away.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hit Radio.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jám.
0: Jám?
1: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jám, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Náhoda.
13: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
12: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
13: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
14: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
13: To nevím, jen do... to je moc drahé.
14: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
12: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
14: Rodinné pasy slaví 20 let.
15: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. azpapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: azpapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. azpapír.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Hit Radio City Brno.
1: Better days are coming.

0: tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje, ceny padají po zprávách o možné dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán by podle tamní televize mohl znovu otevřít klíčový hormuzský průliv pro obchodní lodě. Cena ropy Brent kvůli tomu spadla pod hranici $95 za barel. Trhy sázejí na uklidnění situace na Blízkém východě. Teplotní rekordy v Česku padaly už 5. den v řadě. Včera je přepsala zhruba pětina dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili téměř 32 stupňů. Od severu ale zároveň přešla studená fronta, která přinesla bouřky, kroupy i silnější vítr. Asistent Matthew Perryho míří do vězení. Soud v Los Angeles poslal Kenneta Iwamasu na více než 3 roky za to, že herci podal smrtící dávku ketaminu. Dostal také 2letou podmínku a pokutu v přepočtu přes 200 000 korun. Představitel Chandlera ze seriálu Přátelé zemřel loni ve věku 54 let. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Z brněnské politické scény se ztratí známá jména. Na společné kandidátce ODS a TOP 09 pro podzimní volby do zastupitelstva města chybí současná primátorka Markéta Vaňková, její náměstek Robert Kendl i radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Vaňková kandidaturu zvažovala, brání ale především zdravotní důvody. Před námi je další slunečný den. Teploty v Brně a na jihu Moravy ale klesnou. Naměříme maximálně 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
9: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, je čtvrtek a my vás tady vítáme. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Dobré ráno.
1: Čau, Michale. Jsme tady všichni tři. Tak dneska, pardon, dneska zásadní zápas pro naši zemi.
3: Pro všechny.
1: Pro všechny, pro všechny. Tak kolik typujete, co Jasmin?
2: Já si myslím, že Finy porazíme 3-1.
3: Já typuju, že Finy porazíme, nebudu říkat žádný přesný výsledek.
1: Já myslím, že to bude 3-1, jak ty říkáš, Jasmin.
2: No,
1: jenom jako opačně.
2: To nám věříš hezky teda.
0: Hit Radio City Brno.
1: Necháme se překvapit.

0: 6 minut po 6. posloucháte Hit Radio, tohle je Kelly Clarkson. Krásné ránko, já vám musím něco říct, já jsem si všimnul strašně zajímavé věci. My jak tady 4 měsíce už vysíláme ráno, tak já...
1: 4 už ne.
0: Už to je 4, už to bude 4. A já každý ráno potkávám po cestě stejný lidi. Začal jsem si toho všímat, jo, tady stojí člověk
2: jako nás dva.
0: A čeká evidentně, no taky, taky to pak přijde až tady, ale že tady čeká člověk, který stojí a čeká na někoho asi až ho vyzvedne, tady to auto tady odbočuje a vlastně tak jsem si říkal, jestli to máte třeba jako podobně.
1: No tak asi víc lidí má nějakou stejnou ranní rutinu každý den, takže...
0: No já jsem si ale moc toho nevšímal, co se kolem mě děje. Já jsem jel poslepu takhle ještě možná zavřený oči, takže jedu vždycky do rádia, ale teďka tak jako koukám kolem sebe, hlavně je světlo, takže je vidět a opravdu potkávám ty stejný lidi, jo. Takže...
2: Jsi jak malý dítě, který začíná.
0: Tak kdybych přesně...
2: Objevuješ svět kolem sebe.
0: Přesně tak. Tak jak to vypadá u vás, co vy, kdo nás posloucháte?
1: Jak to vypadá, jak se dneska máte, to nám všechno povězte, čeká nás minuta šampionů, máme 60 sekund na všechny zprávy od vás, chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadá vaše ráno, nebo co děláte právě teď.
0: 777 937 777, bereme SMSky, bereme zprávy přes WhatsApp a vy teďka berete od nás další hity Alex Warren na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, 6 hodin 10 minut. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se, jaké máte ráno, co děláte a eventuálně, jestli třeba potkáváte i ty stejné lidi jako já. Pojďme na to.
1: Ivča, Praha, musí vstát a nakopnout se, taky občas potká stejné tváře.
0: Verča Dobronice, ráno se vstávalo dobře, ale do práce se jí nechce, má tam nějakou špatnou atmosféru.
1: Wendy, Písek, jede do práce a těší se na další sluneční den.
0: David Jostler, z dvojčaty do školy jako každé ráno, přejeme dobré ráno do rádia.
1: Petra Dolní Lutině taky přeje dobré ráno, zrovna sedí v autě a míří do práce.
0: Zuzana Jihlava zývá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Káča Osoblažsko už v práci a také každé ráno potkává stejná auta.
0: Milena Hermanice právě snídá, po cestě do práce potkává pána s jezevčíkem, za každého počasí s ním chodí na procházku.
1: Honza jede z práce do postele.
0: Adam Třeboň, jeho ráno je dobré, odpoledne letí do Egypta.
1: Eva Hezky. Lukavec s chutí do práce a odpoledne fandit.
0: Hezky. Do Egypta. Taky bych letěl na dovču. Taky bych letěl. My se teďka dáme další skvělou muziku. George Ezra, Blame It On Me. Pro vás všechny, kdo tady jste s námi ráno. Hezké.

0: tak se vrací a přímo do Letňan. Pitbull přiveze svoji show I'm Back do Česka 26. července. Vstupenky online. Ladíte Hit Radio 6 hodin 18 minut. Krásné ráno. A my doufáme, že náš nároďák taky něco doveze. Dneska jde o všechno. 16 hodin 20 minut, zápas Česko-Finsko, když vyhrajeme, pokračujeme, když prohrajeme, tak letíme domů.
1: V tomhle je ten turnaj neskutečně krutý, že ty můžeš v podstatě v té skupině, což teda nebyl náš letošní případ, hrát jako bůh, ale pak přijde čtvrtfinále a tam se rozdají karty znovu a může to být všechno úplně naopak.
0: Tak my jsme tady typovali výsledek zápasu, vy jste typovali, že teda Češi vyhrajou, já jsem byl teda trošku skeptický, já jsem říkal 3-1 pro Finy, ale tak já si myslím, že to bude 3-2 pro Finy.
2: Já zůstávám u 3-1 za Čechy.
0: Fakt?
1: Já přidávám statistiku. V posledních pěti zápasech jsme dokázali Finsko hned třikrát porazit.
2: No.
1: Dvakrát jsme prohráli.
0: Dobře, tak 3-2 pro nás to bude.
1: Dobře, tak jo. Tak já dám 2-1 jenom pro nás.
0: A ty Jasmin, stojí si za tím, co jsi říkala?
2: Stojím si za tím.
0: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
2: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
1: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
2: Kdo tipne správnej?
1: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
0: Ty bláho.
2: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
1: No ten, kdo, jo, to je pravda.
2: Ježiš, pane bože.
1: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
0: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko, Finsko a fandíme!
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmaryzregionu.cz.
8: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Víte, že jsem...

0: Obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Štosovat se nám to už trochu začíná na tahu od Svitav na Brno u Lipůvky. Můžete se tady zdržet v koloně. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
15: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
17: Hit Radio City Brno.

0: Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Tohle jsou nejnovější UDGčka. Odlétáš, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Crystal Palace dnes měli dlouhou noc, ovládli totiž včerejší finále konferenční ligy po výhře 1-0 nad španělským Vallecanem.

0: účastníky z celé republiky. Výrazným trendem posledních měsíců je důraz na design.
1: Mě v životě nenapadlo, že někdo bude soutěžit v kráse chleba.
0: A mě v životě nenapadlo, že někdy dáme za chleba třeba i 100 korun.
2: Je pravda, že chleby jsou teďka hodně drahý, ale zároveň už jsem se naučila fakt ocenit jako dobrý chleba, no. Jakože už mám vychytaný místečka, kde jsou opravdu výborný, ale částky jsou brutální.
1: Jak pro tebe vypadá hezký chleba, Jasmin?
2: Já nesoudím vzhled, já soudím tu chuť.
1: A když si stěžuješ, že chleba je drahý, tak nesmíš kupovat tady ty výstavní kousky, že jo? Z těhle výstav. Pojďme na muziku. Queen, The Show Must Go On. Na Hit Radio za malou chvíli taky David Guetta a Kim Petras. Tak hezké ráno.

0: David Guetta, Kim Petras. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio 6.39. S vámi Michal, Jasmin a David. A je tady velké pátrání.
1: Existuje osoba, který můžeme dopomoct ke štěstí, když se všichni spojíme, a můžeme pomoct jistý Aně Marie Čermákový.
2: Na Facebooku na mě včera vyskočil příspěvek od ženy, kterou neznám, která hledá muže, kterého neznám. Přečtu celý příspěvek.
0: Pojď na to.
2: Ahoj kamarádi, scháním kontakt na Palahaberu. Předčasná krize středního věku se u mě neprojevuje potřebou dělat si tetování nebo kupovat motorku, ale moje podvědomí si z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu vybralo právě tohoto vynikajícího člověka. Chtěla bych s ním zajít na pivo, zaspívat si a nebo mu aspoň položit moji oblíbenou otázku, kvůli čemu vlastně ráno vstáváš. Takže neví někdo o někom, kdo by ho znal? Za všechny typy budu moc ráda. A Palo, pokud to doputuje až k tobě, ozvi se. Pivo platím já. Mm-hmm.
1: Tak co nevíme o někom?
0: Operace Habera. Zní to jako plán na otevření Hormuzského průlivu spíš teda.
1: Ale vy jste se tu bavili nějak o něčem, že... Jak to bylo s těma třema lidma?
2: Hele, říká se tomu 6 stupňů odloučení, ta teorie, podle které přes 6 lidí známe každého na světě, dokonce i amerického prezidenta.
0: A tak se ptám. Takhle, víme rozhodně, co má v hlavě ta žena. Mám na těba chuť. Já nevím, tak může zkusit napsat jeho kapele. Myslím, že by jí ten kontakt mohli dát, protože oni jsou opravdu docela dobrý tým, chlapi.
1: Navíc on nežije na Slovensku, že jo, žije v Praze, takže vlastně pokud je ta žena z České republiky, tak je to snadný. No.
0: A nebo třeba, já nevím, škoda, že třeba neexistuje něco jako, nevím, Instagram by se tam mohlo jmenovat, kde by třeba mohl by jako Palo Habera třeba. Jo?
2: Že co když neodepisuje? Co je to?
0: To je to. Tak hodně štěstí, kdybyste náhodou někdo věděl, znal, můžeme tady té ženě pomoct. Za chvíli pomůžeme vám. Do nás sladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a samozřejmě i další muziku, třeba Miley Cyrus.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Mlýnská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Silný provoz je na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy. Připravte se na kolony a zdržení. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a hlavně v pořádku dojďte.
22: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
23: Pořád jste tady.
24: Tak to dělají šampioni.
23: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.

0: Je přesně 6 hodin 50 minut a to je ten čas, kdy je dobré vzít do ruky telefon a vytočit 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Vámi vybranou luxusní dovolenou za 40 tisíc. To si můžete tady u nás vyhrát v našem virtuálním letadýlku.
0: A to od společnosti Invia, jak říkala Jasmin, dle vašeho výběru. Dáme vám 40 tisíc a vyražte kam chcete. Už to zvoní. Už to zvoní. Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Ráno, tady Verča.
0: No, ahoj Verčo, dobré ránko.
2: Ahoj Verčo.
0: Ahoj. Ty jsi pro tu výhru jdeš, já to úplně z tebe cítím.
3: No, však každý den volám.
2: Máme tady virtuální letadlo, sedačky 1 až 6 A až F, takže 6 sedadel v každé řadě a tím úkolem je vybrat si tu správnou.
3: Já bych řekla 6F.
0: 6F říkáš, takže opět u okýnka.
3: Ano.
0: 6F, tak počkej, připoutáme se.
2: 6F.
0: Tak buď vyhráváš dovolenou za 40 tisíc, nebo lístky na Marka Ztracenýho, nebo Člověče nezlob se, anebo vůbec nic. Jak to vypadá, Jasmin?
2: Pod sedadlem 6F se dovolená neskrývá.
0: Co na sedadle? Ale co se tam skrývá?
2: Skrývá se tam Člověče nezlob se, tahle ta hra.
0: Jakou má Verča radost z Člobrda? No tak máme radost, že máš radost. Člobrdo pošleme, vydrž nám na telefonu, no a samozřejmě zkusit to můžeš opět za dvě hočky. Hrajeme i v 8.50, jo?
3: Dobře, jo, děkuju.
2: Měj se,
0: Veruko, ahoj. Zatím ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi půjčují státu ve velkém. Zájem o státní dluhopisy už překonal 50 miliard korun, tedy víc než dvojnásobek původního plánu ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté dluhopisy s pevným úrokem přes 4,5%. Ministerstvo proto pokračuje v prodeji i nad původní limit. Dluhopisy si zatím objednalo téměř 58 tisíc lidí. Slevy v obchodech budou pod drobnohledem státu. Potravináři chtějí nastavit jasná pravidla, protože podle nich jsou slevy často umělé a matou zákazníky. Typicky prý cena nejdřív vyskočí, aby pak slevová akce vypadala výrazněji. Obchodníci ale varují, že zásah státu by mohl vést ke zdražení potravin. Jednání všech stran má proběhnout na začátku června. Ebola v Kongu se vymyká kontrole. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace brání boje na východě země účinnému zásahu proti šíření nákazy. Tisíce lidí navíc utíkají do přeplněných uprchlických táborů, včetně těch, kteří přišli do kontaktu s virem. Mezinárodní organizace proto varuje před katastrofou a vyzývá k okamžitému příměří. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Nejmodernější porodnice v Brně nevyroste. Projekt nové kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie narazil na zjištění vedení fakultní nemocnice Brno, které při kontrole odhalilo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci. Ta má obsahovat rizika, která by stavbu výrazně prodražila. Projekt tak opět nabírá zpoždění. V Brně a na jihu Moravy si také dneska užijeme slunečný den. Lehce se ochladí, naměříme maximálně 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
14: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: My vám přejeme hezké ráno.
17: Krásný čtvrtek vám všem.
15: Snídaně šampionů.
16: Je tady s náma i David, na toho nesmíme zapomenout. Čau, čau, Dave.
18: Ahoj, ahoj.
16: Ahoj,
18: ahoj, ahoj.
16: Dneska to u vás v práci bude konečně bez hádek. I tady u nás.
17: Jak to?
16: Vysvětlím za chvíli. Teď muzika, Mark Ember, Belong Together. Pojďme na to.
15: Hit Radio City Brno.

0: Svoboda. Mark Ember, Belong Together. Na Hit Rádiu 4 minuty po 7. Hezké ráno s vámi Michal, Jasmina, David. No a dneska už to u vás v práci bude konečně bez hádek. Slíbil jsem, že vysvětlím. O hádek, co se týká nastavení teploty na klimatizaci.
1: No jo.
0: Protože dneska přišla studená fronta, dneska bude venku docela příjemně, takže si odpočneme od těch dohadů, jestli teda bude vychlazeno, nebo jestli bude teplo, a teďka si všichni tak jako stěžují mezi sebou. Jak to máme tady ve studiu? Davide.
2: Já to neřeším. Mně je příjemně vždycky.
1: Tak takovouhle lež, no, jakoby při čtvrtku.
0: No, počkej, ono to vlastně není lež. Davidovi je příjemně vždycky, ale všem okolo je nepříjemně. Takhle, to je ono.
1: Takhle, my se musíme obléct podle toho, aby jako Daveovi bylo příjemně.
0: To je ono, no.
2: Dobře, no,
0: to je pravda. My tady máme teda takový centrální ovladač, tam máme u dveří na klimatizaci a David má rád teplo, takže přitápí, jo. Ale třeba to máte naopak u vás v práci, že někdo má rád chlad.
1: Nejen v práci, i doma. My jsme se včera večer hádali kvůli větráku, protože já jsem usínala, hořela jsem horkem, teďka jsem to zapla, máme tam i noční režim, fakt to není slyšet ten větrák. A přítel říká, vypni to, to strašně fučí.
0: To je fakt, ono je teďka takový jako pravidlo číslo jedna v tomhle vedru, pravidlo korporátního života. Jo? Nikdy nenechávej ovladač od klimatizace bez dozoru, když jdeš pryč, protože když se vrátíš, tak se vracíš do subtropického pásma. Jo? Tak by nás zajímalo, vy kdo posloucháte, do jakého patříte týmu, jestli jste ten zbrzlík v mikině, anebo do týmu chci tady mít ledový království.
1: Tak dejte vědět, 777 937 777, budeme rádi, ať už za hlasovku na WhatsApp, anebo normální zprávu.
0: Teď muzika Tajný tempa, Erik Tanner, 706, dneska ráno.

0: Za 8:15 ladíte čtvrteční Hit Radio, krásné ránko. Dva naprosto nesměřitelné tábory i u vás v práci. Jedni chtějí chladit, druzí klimu vypínají. To je partizánská válka o ovladač klimatizace a ptali jsme se, jak to vypadá u vás v práci, případně u vás doma.
1: Zbyněk nás vzal právě do své domácnosti. Píše, trvalo mi 10 let, než jsem ženu naučil spát i v zimě s otevřeným oknem.
0: Ale to je teda příjemný za mě.
1: Je to příjemný. Já si to nemůžu dovolit, my bychom se zhádali. Tam prostě...
0: Fakt? Tam jako nejde.
1: Ne, ale taky mám radši otevřený, no.
0: Máme tady hlasovku.
2: Zásadně spíme v otevřeném okně i v zimě, takže spíme smrzlej.
0: Takže spím zmrzlej.
1: Takhle, já musím dodat, že vlastně my bydlíme u kruhovýho objezdu.
0: Kruhový odjezd, a to je super.
1: Kde tam chlapi večer driftujou, takže vlastně na usínání nic moc, takže chápu přítelův argument. No,
0: no ale zase, jestli máte rádi auta, nebo tvůj přítel, jestli má rád auta, tak ta vůně spálený gum, ale to za to stojí, ne. Další hlasovka, Adam. Zdar, nám v práci po neustálých hádkách zakázali klimatizaci centrálně, zapíná se asi na hodinu ve 2 odpoledne, prý ať se nehádáme. Nedělá tady Adam náhodou u nás.
1: Taky mám ten pocit. Jenča, čauky parto. No já jsem ta, co má ráda teplo a manžel zase chlad. Proto v létě pravidelně schovávám ovladačku od klimatizace, protože když se dostane manželovi do rukou, tak většinou chodím spát do 17 stupňů a věřte, že v to léto je to fakt nepříjemná zima.
0: Taky Pavel, řidič autobusu. Ahoj, tak klimatizaci a topení ovládám v práci já! A cestující za mnou mají potom smůlu, protože buď topím nebo klimatizuji podle toho, jak mě naštvou nebo jsou na mě hodní. A to je vlastně fakt, když řídíš nějaký takovýhle dopravní prostředek, tak si tam tu teplotu nastavíš podle sebe. Jo, někdo tě naštve, tak prostě tam v létě tam přidáš.
1: Já mám jet v sobotu po dlouhý době dálku autobusem, takže aha, to se děsím, jestli tam bude takovýhle pája.
0: Měla by ses na řidiče usmívat, až budeš nastupovat. Nicméně, to vlastně, když o tom přemýšlím, to je takový piloti, že jo? Ty teda pokaždý, když někam letějí, tak chladějí jak úplný magoři. Lost Frequency, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Los Frequencies na Hit Rádiu v 7.17. Za moment k vám pošleme tohle, Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček. No a připomínáme, že chvíli po půl osmé budete opět soutěžit o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v soutěži Rychlá pětka, tak na to rozhodně počkejte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kauflandu.
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na ymm.cz.
8: Jam, to si slízneš.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.
11: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny BOVA na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
14: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
15: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
16: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
16: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Je, tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Blanensku na příjezdu do Rájce Jestřebí směrem od Kuníček srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se jedním pruhem. Dávejte tam velký pozor.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Za minutu půl osmé dáváte si čtvrteční hit rádio snídaní šampionu, tohle je opět Radeček, taky Mária Čírová. Už za moment soutěž Rychlá pětka o Uni vstupenky na festival Hrady.cz, nejdřív ale David a jeho ranní update. Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Senioři na Klatovsku se na chvíli změnili v modelky a modely. Klienti domova v Janovicích nad Úhlavou se nechali upravit a nafotit pro výstavu. Projekt má ukázat, že radost i pocit výjimečnosti věkem nekončí. V Českém Krumlově skončila taška s 200 tisíci omylem v prádle. Host hledal po odjezdu z hotelu tašku s penězi, která zmizela z pokoje. Ukázalo se, že ji uklizečka omylem vyhodila spolu s ložním prádlem. Policie potvrdila, že nešlo o krádež, ale o nešťastnou chybu.
0: Omylem do jiného hrníčku.
2: Japonští vědci testují lék, který by pomohl lidem dorůstat nové zuby. Na ostrovech vzniká výzkum, který by nenávratně změnil stomatologii. Pomoci má milionům lidí s bezzubostí po celém světě. Pokud vše půjde podle plánu, první použití se zvažuje kolem roku 2030.
3: Tohle jsem vždycky záviděla žralokům, že mají tuhletu schopnost. To a vlastně pravda. Mi to přijde super.
0: To je pravda, nevím, jestli z toho jsou nadšení stomatologové úplně teda.
4: Protože... Zase já si říkám, těch žraloků, ty mají takových zubů, zase jako čistit to, to je strašně zdlouhavý, že jo?
0: Nicméně, tento japonský výzkum se nelíbí divákům pořadu Výměna manželek.
4: To byly úsměvy.
3: To by byl úplně jiný pořad najednou.
0: To je pravda. Tak co, jdeme soutěžit? Rychlá pětka o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak pokud byste chtěli vyrazit zadarmo, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď vám letí další muzika, tohle jsou Imagine Dragons Believer na Hit Rádiu v 7.31.

0: 4 minuty po půl osmé ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: 8 krajů České republiky, 8 nádherných památek a taky skvělých zpěváků a kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Leny, Rytmus a další, na ty všechny se můžete těšit.
0: Přišla nám zpráva, chci soutěžit, už mám dost zahrady, teď chci jet na hrady, vyměním okurky a rajčata za tančící děvčata. Dobré ráno, Pavle.
3: Já vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi z Rožmitálu pod Třemšínem a ano. Včera soutěžící byla taky z Rožmitálu. Vy jste nějak příbuzný, nebo jak to tam máte?
3: Ne, vůbec ne, vůbec. Ani neznám paní nebo slečnu.
0: Ale jestli teda vyhraješ, tak můžete vlastně jít ve čtyřech na ty hrady. Tam je Točník nejblíž, jestli se nepletu, ano. No?
3: Točník. No, tak a nebo možná Švihov, no.
0: Hele, je to univerzální vstupenka, můžeš vyrazit kam chceš.
2: Že seš takovej poeta, tak ti hodně přeju výhru, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, který pták je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Jo!
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje manželka zlobra Šreka?
3: Fiona.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké křestní jméno měl prezident Havel?
3: Václav.
0: Mhm. A poslední.
2: Kolik zastávek bude mít festival Hrady.cz? 1 nebo 8?
3: 8.
0: Já ti nevím. Fakt jo? 8?
3: Jo, jo. Výborně.
0: Jsi neuvěřitelný, Pavle, 2 univerzální vstupenky jsou tvoje. Buď můžeš na Točník s tvojí spolubydlící z Rožmitálu, anebo můžeš jít úplně jinam, ať se nepotkáte.
3: Super, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme a užij si to.
3: Díky.
0: Krásný den, měj se, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak opět, ještě zítra, poslední 2 vstupenky, univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé pětce.
1: Krdaní šampionů na Hit Radio.

0: 40. A tohle je taky Hit Radio, krásné ránko.
1: Existují dvě věci, které z normálních lidí během letu udělají takový jako zvířata. Když začne boarding a za druhý, když se začnou prát o opěrku, takovou tu loketní, jo. Na internetu se teďka rozjela brutální hádka, komu patří ta opěrka uprostřed, jo, protože vlastně si tam nějaký sousedi odložili oba lokty a já si myslím, že by to mělo být tak, že ten, co sedí uprostřed, tak opravdu má právo na obě opěrky, byť já to nedělám, vždycky mám tu pravou prostě, ale ten, kdo sedí u okna, tak má výhled, že jo, to je jedna výhoda. Kdo sedí v uličce, tak může kdykoliv bez problému na záchod, ale ten uprostřed je na tom nejhůř, jenom se tam těsní mezi těma dvouma lidma, tak by měl mít právo na opěrku.
0: Ale zase teďka přemýšlím, možná řeknu blbost, jo, ale ten, kdo je u okna, teďka nevím, je tam opěrka nebo tam není u toho okýnka?
1: Myslím, že je.
0: Je tam, takže tam je opěrka. Je. Takže tam opěrka. No já si myslím, že jako sedět uprostřed je prostě jako vyhrát lístek do pekla, jo.
1: No.
0: Si představ, že sedíš uprostřed a vedle tebe sedí dva metrákový chlapy, no, tak mu asi jako neřekneš jako hele, dej tu ruku pryč.
1: Zažila jsem to a já pak se bojím mít i na záchod během toho letu, takže opravdu jako se tam trápím. Je to těžký.
0: Holt je prostě potřeba mít v této disciplíně ostrý lokt.
2: Spíš říkám, ty architekti, víš, který navrhou to letadlo, říkají si, dobrý, snad jsme na nic nezapomněli. Prostě dva lidi sedí vedle sebe a je tam jedna opěrka, tam prostě jeden musí být bez ní přece.
0: Dobrá úvaha navedeno. Nebo si můžeš dát tu ruku takhle, jakože, já nevím, ta opěrka má třeba 30 čísel, tak jeden má ten loket prostě
2: vepředu,
0: dole
2: jasně, a jeden
0: a druhý vzadu, no. A pak se prostě takhle spolu hladíte, no, moc příjemný to je, no. Coldplay Paradise, za malou chvíli tady na Hit Radio, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
13: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Zeleného ulici srazilo osobní auto cyklistu, projedete jedním pruhem. A stejná nehoda se stala na příjezdu do Rájce Jestřebí směrem od Kuníček. I tady počítejte s omezením provozu.
23: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.49, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle byly Coldplay, dobré ránko.
1: V hudebním světě je zdá se nějaký baby boom, moon, což teďka máme radost. Nedávno oznámil miminko Mirai a teďka nás překvapila barbadoská královna Rihanna.
2: Počkej, která... nemají ho spolu, ale.
1: Ne. Barbadoská královna Rihanna, která čeká dvojčata s jejím přítelem, reperem A$APem Rockym. Mně se hrozně líbilo to, jakým způsobem to ona oznámila, že to nebylo nějak přeslazený a velkolepý, ale úplně jednoduše napsala, teďka jim za tři a můžu si to dovolit.
0: Oni už vlastně mají kolik? Tři děti, myslím, že jo? Tři děti s A$APem Rockym, takže dvě, takže pět dětí. Tak kdo ví, kolik z nich budou umělci?
1: Kdo ví, ale vlastně tenhle ten krok se mi na ní hrozně líbí, fakt to oznámení, protože když si vzpomenu na nějaký český influencery, tam si někdo třeba jenom jako uprdne a má to kolem sebe prostě fontány a všechno možný a glitry a tak, ale tady vlastně někdo, kdo má to módní impérium a Fenty a všechno možný, tak tady to oznámí úplně jednoduše a přijde mi to moc hezký.
0: No tak my Rihanně takhle vzdáleně gratulujeme, no a když se o ní bavíme, tak si myslím, že by se slušelo, že bychom si ji zahráli.
1: No jasně.
0: Zkusíme jí s Drakem teda.
1: No,
2: no nic, před chvílí jsem chtěl, když jsme se tady bavili o Palu Haberovi, aby jsme si zahráli písničku od týmu, to nešlo.
0: Vy to prostě neodpustí. Já jsem ti řekl, ať se pro toho Pala Haberu jdeš přes chodbu na to jiný rádio tady, jo? Tam ti ho zahrajou. Tak pojďme na to. Rihanna a Drake, What's My Name na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nenatáčejte zásahy, blokuje to práci. Jihomoravští záchranáři vyzývají veřejnost, aby si při zásazích nenatáčela mobilními telefony. Podle nich tím lidé narušují soukromí pacientů a komplikují práci složek integrovaného záchranného systému. Často se to děje u nehod i zásahů v ulicích, kde kolem projíždějící auta zpomalují a vznikají kolony. Podle hasičů může takové chování ohrozit plynulost provozu i bezpečnost na místě zásahu. Teplo se vrací, víkend ale přinese bouřky. Po krátkém ochlazení se teploty znovu dostanou nad 25 stupňů. Víkend ale naruší studené fronty a místy přijdou přehánky a bouřky. Srážky budou nerovnoměrné a lokálně i vydatnější. Příští týden zůstane teplý, ale kolem středy může přibýt deště díky západnímu proudění. Celé Norsko je v napětí. Královna Sonja je totiž v nemocnici se srdečními problémy. 88letá královna byla přijata do nemocnice v Oslu kvůli bušení srdce a srdečním potížím. Lékaři budou několik dní sledovat a provádět vyšetření. Zdravotní potíže ji už minulý týden vyřadili z programu i plánované cesty po Norsku. Královna měla podobné problémy už loni, kdy jí byl implantován kardiostimulátor. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Z brněnské politické scény se ztratí známá jména. Na společné kandidátce ODS a TOP 09 pro podzimní volby do zastupitelstva města chybí současná primátorka Markéta Vaňková, její náměstek Robert Kendl i radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Vaňková kandidaturu zvažovala, brání ale především zdravotní důvody. Před námi je další slunečný den. Teploty v Brně a na jihu Moravy ale klesnou. Naměříme maximálně 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
13: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
14: Dobré ráno, šampione!
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Ahoj, dobré ránko.
14: Krásný čtvrtek.
17: No jo, už se nám to blíží, čtvrtek, malej pátek, navíc má být hezky, zítra o víkendu taky tak nějak.
14: Tak nějak.
18: Tak nějak.
17: Tak no. Nějak, no, tak nějak. Tak hlavně, že hezky, teďka jsme rádi, že tady jste. Muzika, nachystaná Lady Gaga, Bad Romance, tak startujeme.
19: Hit Radio City Brno.

0: dnes.
1: 8 hodin 6 minut. Tohle je geniální Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio, s vámi Michal. Prosím pěkně, speciální den. Svůj den má jídlo, který buď nemáte, anebo máte problém jíst na veřejnosti. Mm-hmm. A tím jídlem je... Tam tada, hamburger. Hamburger, já teda za sebe, jestli můžu, já se dřív styděl ho jíst na veřejnosti. Nejenom, že jsem měl pocit, že u toho vypadám fakt komicky, tak další moje superschopnost je, že jsem se o to vždycky umazal. Ale jak jsem starší, takhle, nic toho se nezměnilo, jenom mi to je už jedno.
0: Já to mám úplně stejně, že dřív jsem se teda obecně stydila jíst na veřejnosti, přišlo mi to takový vždycky jako intimní, když jsem byla mladší, cítila jsem se fakt blbě. Teďka už je mi to taky jedno, ale ano, taky se pokecám. A nejenom u burgeru, třeba na špagetách, že jo, to jsem extrém na to.
2: Hele, u mě, já taky jak stárnu, tak jsem teďka naposledy si dal burger s příborem. A cítil jsem se ještě hůř, než kdybych se zaprasil. Úplně jsem se cítil trapně, že jsem to prostě vzdal.
1: Jako jíst burger příborem je podle mě stejně trapný, jako jíst kuře příborem, anebo pizzu příborem. Já jsem takhle jednou kuře příborem, já si to nevychutnám.
0: Jako když máš třeba smažený nějaký paličky, tak to dám jako rukou, ale jinak normálně příborem.
1: Jo, tak to já vůbec. Já si to nevychutnám. To je, jako říkám, jako pizza prostě, kdybych to měl jíst příborem, já to potřebuji v té ruce. Jo. A vzpomínám si, jednou to bylo hrozný peklo, když mě tenkrát bývala představovala své rodině, tak oni měli kuřené. Obědu. A já říkám, ty vole, to budu muset prostě jíst tou vidličkou, ne? To bylo nejhorší prostě oběd mýho života, jo?
2: Tak víš, jak jsem se cítil, no? Prostě připadáš si odevzdaně, že jsi to vzdal, že jsi to těma rukama nesáhnul prostě.
1: Já teda musím za sebe říct, já mám takovou schopnost, že když se vezmu bílý tričko na sebe, což se často neděje, dneska ho mám, tak se prostě ničím umažu, jo? Takže takhle, zatím drží, Lukáš?
0: No tak zatím si toho moc nejet, vlastně nic.
1: Dávám tomu kolik je? Dávám tomu 8 hodin, 8 minut, dávám tomu tak hodinu ještě, jo. Tak co vy, kdo nás sledíte? Máte nějaký speciální jídlo, u kterého se vždycky umažete, nebo u kterého si myslíte, že vypadáte komicky? Pošlete nám to jako hlasovku. Na WhatsApp na 777-937-777, případně nám to pošlete... klasicky jako zprávu. My k vám posíláme tohle. To jsou nejnovější činasky Selhání na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Natasha Bedingfield, takhle vám hraje Hit Radio, 8 hodin 15 minut, krásné ráno. Dneska je světový den hamburgerů a my jsme se tady dostali do diskuze, debaty, že hamburger je takové speciální jídlo, které nás dokáže vždycky umazat a nejenom to, ale že u toho taky vypadáme tak trošku komicky, když ho jíme. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové jídlo, kterým se zaručeně pokypete, a podle toho, co nám píšete, tak je to hamburger, špagety, a co je to dál?
1: David z Brna píše: ránko týme, já to nemám s jídlem, ale s bílým tričkem jako Michal. V bílém triku se zašpiním, i kdybych si dával suchý rohlík, ale ve starém triku na doma můžu jíst klidně špagety za mírného poklusu a po dojezení budu čistý jak...
0: jak něco. Dobře, jak něco?
1: Nevím, co jsem komu v minulém životě udělal, že se mi to teď takto vrací. Hezký den.
0: Taky Péťa píše: ahoj, můj manžel je expert na fleky na triku z jakéhokoliv jídla. Dvakrát týdně se pobrindá kafem a kupuje si zásadně světlá trika. Nechápu, dcera ze školky už chodí čistší než on.
1: Janča, krásné ráno, já se zaprasím vším, moje slabost jsou hranolky, které jim zásadně jen rukama. No to já taky, ale teda hranolkama se, jako možná jak jsou mastný.
0: Možná
1: někdy,
0: jak jsou mastný,
1: ale...
0: možná ta mastnota, to je pravda. Píše i Míša: ahoj, tak já jsem byla předevčírem s kamarádkou a než přišla, tak jsem si dala hot dog a kečup McKiddle přímo na zářivě bílou halenku. No, flek je, když vám holub potentí auto. Tak jsem se snažila to trošku zamazat s tím, že se mi to povedlo, a jak přišla, tak její první otázka byla, jestli jsem měla omáčku na oběd.
2: No, hot dog dobrý, ale klobása, jděte na oběd. Takový to první kousnutí, jak čekáte, vystříkne. A ono to vždycky vystříkne.
0: No jasně, ale vždycky ještě na tebe, že jo?
1: No počkej, na tebe je dobrý, ale byly čarodějnice a já jsem stála za nějakou slečnou a kousla jsem si do klobásy. A počkejte, jo, to vystříklo takovým způsobem, že měla normálně pak masný vlasy, masnou bundu a můj přítel je hrozný dobrák a já jsem se bála, že mě napráší a že řekne, ať jí to řeknu a ať se omluvím, ale naštěstí zdrhal se mnou, protože to byl takový rozsah jako škody. Že...
2: To dobře to dopadlo.
0: Pane bože, klobásy jsou nebezpečný, tak je hlasovka od Ivči.
3: Krásné ráno, rádio. Tak jako komicky vypadá asi, když se někdo snaží decentně jíst hamburgera, který je totálně našlehaný. A teď prostě máš tu omáčku a to maso a všechno. A teď to jíš tak jako decentně, abych se náhodou nezmazala. A naopak se zmažeš úplně brutálně nejvíc na světě. A pak si myslím, že na druhém místě by mohly být špagety. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký den.
1: Vždycky špagety za mě, no.
0: Takže jsme se to krásně zařadili. Takže na první místo, já bych na první místo nedal špagety ani hambáč, já bych tam dal tu klobásu, protože to je opravdu peklo. Na dvojku bych dal, na dvojku ty špagety. A na trojku hambáče? Může být takhle, souhlasíte s tím, vy kdo ladíte? Dobře, no tak jo. Tak, něco, co vám bude chutnat, to je další muzika. Cyril z Tamlinin a mě nedá se nezeptat. Dámy a pánové, vy kdo posloucháte, máte brindáky nachystaný, co? Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Cyril Stamlinen, předělaná 80 na Hit Radio, 8 hodin 22 minut. Za malou chvíli něco pro vás, kdo nás sledíte na cestách, bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku. Tohle je nejnovější Ale Farben, Baby Goodbye, a na to rozhodně stojí za to čekat. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Zeleného ulici auto srazilo cyklistu, dejte pozor. A na příjezdu do Rájce Jestřebí směrem od Kuníček taky srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se jedním druhem.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
10: Hit Radio City Brno. Baby.

0: Goodbye, ale Farben na Hit Radio. Bude 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lady Gaga se netají tím, že je velkou faninkou Iron Maiden. V rozhovoru pro Rolling Stone popsala, jak v roce 2011 šla na jejich koncert i mezi fanoušky do kotle. Z VIP lože ji prý hudba vtáhla natolik, že během skladby The Number of the Beast sešla mezi dav. Michaela Jacksona nemilují jen lidé, ale taky kočky. Svět obletělo video s domácím mazlíčkem, který pokaždé ožije, když slyší krále popu. Svého páníčka nenechá hity vypnout. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů.
0: Si představte ten moment, když k němu domů přijde návštěva a teďka tam vypadá jak výprodej v Dekmanu.
2: Mně se spíš nelíbí ten dvojmetr, jo. Prostě když najdeš u chlapa 170 párů bot, no. Vyšetřuje to policie. Když to najdeš u ženy, tak se vůbec nic neděje. Jo.
0: Kamufláž. Love is a Shield, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář po 12. A vlastně, Davide, ty nás opět pouštíš.
2: Je to tak.
0: My ti děkujeme za ráno. Těšíme se zítra na tebe.
2: No já se taky budu těšit. Pátek.
0: Páteček, to je vlastně pravda, já na to úplně, jak se můj zapomenout.
3: No,
0: tak
3: jo.
0: Hezký den. No a hezký ráno i vám, kdo nás ladíte. Tohle jsou Kamufláž, tak pojďme na to. 8:31 na Hit Radio.

0: Mikolas Josef. Megusta 8.37, tohle je Hit Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Dneska pozor, dnešek bude rozhodující den, jestli bude rok 2026 vůbec stát za to. Hokejový čtvrtfinále, to je pro nás Čechy skoro důležitější než prezidentská volba, nebo možná na stejný úrovni, jo, protože až se bude dělat rekapitulace roku 2026, tak ten dnešní den tam prostě bude.
0: No, rozhodně chceme, aby tam nebyl, že jsme s Finy prohráli, takže dneska Česko-Finsko 16 hodin 20 minut a mě by zajímalo, jestli jste dneska do práce vyrazili dřív, abyste si nedělali práci do foroty a mohli zmizet někam k plátnu, co?
1: A jestli třeba už taky máte nějaký tipy, jak to dopadne, my jsme se tady vsázeli s klukama. Můj tip 3-1 pro Česko, Davidův 2-1 pro Česko a Michalův 3-2 pro Česko.
0: 3-2 pro Česko, no tak doufejme a přejme si, ať vyhrajeme a vyhrát můžete za moment i vy a to parádní dovolenou za 40 tisíc dle vlastního výběru. Tak zůstaňte s námi, protože třeba právě vám změníme letošní léto.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe.

0: je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka. Oh!
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s

0: Máme tu spoustu lidí, kteří čekají u gateu na odlet. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.48 a pokud byste chtěli vyhrát dovolenou za 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Libovolná dovolená, libovolný výběr dovolené s Invií vás čeká. Máme tady virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo.
0: A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Nechce vyhrát.
0: Nechce dovolenou. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: No dobré ráno, já volám na letadílko.
0: No
3: na
0: tak to voláš správně, ještě nám pověs, jak se jmenuješ, ano.
3: Já jsem Vlačka.
0: Ahoj, čau, Vlačko. Vlačko, dobrý ránko.
2: Ty buď dobré můžeš ránko vyhrát přímo tu dovolenou za 40 tisíc, nebo kdyby se ti nepodařilo uhádnout tuhle sedačku, tak je ještě šance, že někde bude Člobrdo, Člověče nezlob se, nebo dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo bohužel úplně prázdná sedačka, kde nebude nic.
0: Tak Vlačko, jaký sedadlo si vybereš?
3: Já si vyberu sedadlo A3.
0: A3. Pojďme se připoutat.
2: Jdeme tudíž k okýnku. Koukám A3. Se na A3.
0: Řada 3, sedadlo A.
2: Tak dovolená na této sedačce, Vlaďko, není. Ale není to úplně prázdná sedačka.
0: Není, tak co pak tam máme? Co pak tam máme?
2: Máme tam Člověče nezlob se.
0: Tak
3: Mně se líbí,
0: jak cena Člověče nezlob se vždycky posluchače, kteří to vyhrají, rozesměje. Že to je vlastně takový roztomilý.
3: Tak, tak to přeci je, Člověče nezlob se, tak to má být.
0: Jak říkáš, Vlaďko, tak nezlob se, Člověče, dneska to nevyšlo. Alespoň posíláme Člobrdo, nicméně můžeš to zkusit opět zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když se třeba znova uslyšíme.
3: Jasně, děkuju moc.
0: Není zač.
2: Měj se krásně.
3: A hezký den, naschle.
0: Hezký den, vydrž tam na telefonu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak opět zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovču od Invie za 40 000 korun. Mimochodem na webu Hit Radio najdete rozpis sedadel, která už jsou obsazená.
2: Ale jenom tento týden, pak už v klubu šampionů.
0: Pak v klubu šampionů.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Avicii a Konrad Seo, Taste the Feeling na Hit Radio v 8.57 a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra, v pátek konečně, od 6 do 9.
0: On vlastně bude pátek, no tak se stavte, budeme moc rádi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Přejeme hezký čtvrtek, 16.20, fandíme!
1: Mějte se krásně, ahoj!
0: Zítra v 6, čau!
3: Startujeme čtvrteční dopolední vysílání, těsně před 9. hodinou vás od mikrofonu Hit Radio City Brno. Zdraví David Máčela, mám pro vás i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začínáme právě v Brně, v ulici Branka, u křižovatky s Lískou. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Bouračku nám hlásíte také z Vídeňské ulice, směrem do centra, za sjezdem z dálnice D1. Tady se střetlo osobní auto s autobusem, musíme počítat se zdržením. A pozor i na odstavené osobní auto na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru na Brno. Kolona se tvoří od Domašova. Blokuje to levý jízdní pruh. Tak s tím počítejte taky. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
17: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
18: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Zlín Film Festival potrvá do 3. června. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti.
17: Hokejový servis Hit Radio.
18: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16.20. Na programu jsou i 3 zbývající čtvrtfinále. Domácí vicemistři světa Švýcaři se utkají s obhájci bronzu Švédy. Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada si to v zámořském derby rozdá se Spojenými státy.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz. Ochladilo se. Dneska naměříme jenom příjemných 22 stupňů, takže máme zpátky jaro tak, jak by to mělo být. Slunko si ale pauzu v žádném případě nedává. Svítit má dneska celý den.
17: Hit Radio City Brno.
3: Tolik počasí, s vámi dneska výjimečně David Máčela. Zdravíme na dálku Ondru, který přišel o hlas, a začneme opět pozitivně. Hit Radio. Budu mít skvělou zprávu pro milovníky cyklistiky, ale pozor, taky pro milovníky piva. Že tyhle dvě věci nejdou dohromady? Ale jdou. Teď Offspring. My friend!

Hot od Iny na Hit Radio City Brno. Dneska tak moc hot nebude, už jsem před chvilkou říkal, čeká nás příjemných 22 stupňů, takže počasí podle mě ideální na kolo. No, musíte ale vyjet za Brno, abyste si to pořádně užili. Já jsem v pondělí v tom hejcu vyrazil s kámošema směr Moravský Kras, krásných skoro 60 kilometrů, ještě teďka mě teda všecko bolí, ale naspátek domů jsme si to zpříjemnili zastávkou ve Vranově u našeho oblíbeného samovýčepu. No a příště, až pojedeme do Moravského Krasu, a to je pozvánka i pro vás, tak asi na díl, protože tady na nás nově čeká, prosím pěkně, Pivovarská stezka. Jo, slyšíte dobře. A já se vůbec nedivím, protože krásná krajina kolem Blanska, Boskovic, Letovic není jediným silným zážitkem. Najdeme tam taky spoustu řemeslných pivovarů a ty právě propojuje tahle nová pivovarská stezka, která má něco málo přes 50 kilometrů a hlavně v těch pivovarech si můžete dát i pivíčko, je, můžete dát malou ochutnávečku, což zní jako hezky, ale bacha na dopingovou kontrolu. Myslím si, že pivo ani v rámci této speciální nové Tour de Beer v Moravském Krasu nebude povolené.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Po delší době slyším tenhle ten song a udělalo mi to strašnou radost, protože Milky Chance a Stolen Dance, to je něco, co vás prostě sklidní a možná, že to teď z Hitrádia City Brno přišlo v pravou chvíli, možná, že totiž právě čtvrtek je zatím u vás ve stresu, že po vás někdo v práci furt něco chce, blíží se pátek, možná nějaké uzavírky, tak spousta úkolů se na vás navalilo, tak doufám, že tohle vás jako hodilo do pohody, že vám to pomohlo. Jestli se vám stýská po kometě, po hokeji, tak vás taky za chvilku potěšíme, respektive můžeme potěšit vaše děti. Za chvilku řeknu víc.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když
4: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal si mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
9: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
8: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
10: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
11: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Synela.
12: Koupelny kuchyně.
13: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Kiss on
1: the... Tohle je Miles Smith, my jsme Hit Radio City Brno, já jsem David a představte si, že jste dítě. Jo? Pojďme si představit, že jsme děcka, že chodíme do školy na základku, že se blíží vysvědčení, tedy konec školního roku, a paní učitelka nám oznámí, že strávíme několik hodin s hokejisty brněnské Komety. Jak byste reagovali? No já bych byl úplně štěstím bez sebe, protože na základce jsem miloval hokej, asi víc ještě než teď, určitě. Sbíral jsem podpisy, sbíral jsem kartičky, vyměňoval jsem je s kámošema, lítali jsme s hokejkama a tenisákem za barákem, prostě takový jako malý hokejový blázen. No a vaše děti se můžou se svými hokejovými vzory taky potkat, a to v rámci Eko dne s Kometou. Teď máme 9:30, jo.

den, tedy ekoden s kometou. A vy se nemusíte vůbec o nic starat, jo? Všecko, o všecko se postará právě kometa, včetně dopravy. Myslím si, že to může být krásně strávený konec školního roku. No a mrkněte také na náš Facebook a Instagram, protože i tam se můžete zapojit a přihlásit právě vaši školu. Tak držím palce, protože to bude 100% zážitek, na který vaše děcka nezapomenou. My nezapomínáme pouštět další pecky, za chvilku David Guetta, tedy svým Stones and I, a tohle je Velká pohoda od Natalie Imbruglie.

0: Tohle trio patří do playlistu Hitradia City Brno. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I zcela po právu. Tohle je v současnosti stále jeden z největších hitů. No ale nezapomínáme tady ani na českou scénu. Já bych řekl, velice rychle nám to utíká, už jenom 2 týdny a něco zbývá do Edenu, tedy Eva Farna v Edenu, největší její koncert v dosavadní kariéře. Možná budete u toho, tak za chvilku tahle pozvánka i v našem vysílání Boží Mlejny Mellow. A k tomu třeba i Kygo nebo Benson Boone. Hezké dopoledne.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 2 plus 1 Kladno Kročehlavy za 5 milionů 390 tisíc, komerční pozemky v Líšnici na Ústecko-Orlicku za 6 milionů 644 400, louka v Libnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku za 175 tisíc, byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 9 milionů 650 tisíc a byt 2 plus KK v Pardubicích Studánce za 5 milionů 199 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Hit
4: hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé zakončuje první hodinku čtvrtečního dopoledne na Hitrádiu City Brno. Před dalšími zprávami kontrola silnic, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začnu na příjezdu do Brna od Ochozu u Brna v Jedovnické ulici u křižovatky s Elplovou. Tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Komplikace hlásíte taky na D1 na 183. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí na silnici nebo v silnici odstavené osobní auto. Blokuje levý jízdní pruh a kolona se tvoří od Domašova, takže počítejte, že se stop rozdržíte. Dobře dojďte, ať míříte kamkoliv, pokud nás chcete doplnit, máte čím. My budeme jenom rádi. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland. Oh.
5: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomů zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžou lidé pomoct, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
10: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
9: Misku s vodou mohou lidé dát pro ptáky i na parapet. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20.
11: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: Sice máme teprve konec května, ale počasí už letní a vlna veder dokonce donutila jedno brněnské koupaliště otevřít, myslím, o týden dřív a bylo tam prý jako narváno. Já se vůbec nedivím, protože včera to byl opět velký hit. Dneska bude příjemněji, teplota maximálně do 22 stupňů a dál slunečno.
7: Hit Radio City Brno.
0: Období grilování zahájeno a co rádi grilujete? Co třeba takové burgery? Co by nemělo chybět v tom nejlepším, tedy v tom vašem burgeru? To je otázka, kterou si položíme na začátku hodiny. Protože dneska máme den hamburgerů. Teď Dua Lipa z Hit Radia.

už nejsem samý rám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Enrique Iglesias asi tušil, o čem teďka budu mluvit. Na Hit Radio City Brno písničkou I Like It dává možná najevo, že taky miluje burgery stejně jako já. Kdo je ale daleko větší burgerholik, jak ona sama toto oslovení používá, tak to je naše Peťa Tomanová, moje kolegyně. Zdár!
1: Ahoj, zdravými posluchače. Ježíš, dneska je den burgerů. Já jsem na to úplně zapomněla.
0: No tak od toho jsme tady, abychom to připomněli nejenom tobě, ale vám všem, protože počasí dneska, myslím si, ideální na grilovačku. Měla jsi na snídaní burgera?
1: Ale neměla, já si to schovám až na zítra, protože od zítra do neděle právě Burger Festival na Hněvkovského. Takže já si schovávám svoje chutivé pohárky až na potom.
0: No tak
1: měla ten tvaroh.
0: Měla tvaroh, tvaroh taky dobrý. Hele, tak mě napadá, že vlastně burger nemusí být jenom klasika maso, zelenina a další jako ingredience, ale vlastně my si tam můžeme hodit cokoliv, že jo, do kajzerky třeba, nebo do chleba. Já jsem viděl, že třeba někdo si tam dal i buček a jo, dal si to vlastně mezi dva chleby a měl to takový jako domácí burger.
1: Ale jakože mezi dva chleby úplně nevím, jako správně by měla být ta bulka nebo bůnska se tomu říká, ale co se týče to jako mezi dva chleby, tak takhle v podstatě burger začínal, protože prej v Hamburku, tak tam byli dělníci a oni si dávali mletý maso mezi chleba,
0: no,
1: a potom
0: to
1: začali pracovat přes velkou louži v Americe a tam to jako dostali, jenomže oni se o to hádají, jo. Samozřejmě každý chce, aby burger byl vynalezený u nich, takže někdo říká, že to je Texas, někdo, že to je Connecticut, někdo, že to je Hamburg a vlastně nám to může být jedno, hlavně, že to chutná. Že?
0: Tak, a my jsme podle mě taky jako brňáci, milovníci burgerů. Ty jsi říkala, že vlastně Burger Street Festival, který vlastně moderuješ pravidelně na mnoha místech Česka, se přesouvá sem k nám do Brna. Od pátku do neděle kde?
1: Je to na Hněvkovského, takže Brno Komárov, je to ta velká travnatá plocha a ono jako v sobotu to bude spojené i s dětským dnem od vlastně brněnské části Brno jich a potom tam ještě bude večer ohňostroj.
0: No vidíš to, a vy tam máte i nějaké bizarní soutěže, nějaké, já nevím, jestli jezení burgerů na rychlost nebo nějaké jako mega burgery, které musí někdo sníst, nebo jak to, co tam
1: přesně
0: se děje?
1: Tak. Máme jako mega burgery a to je jakože kilo a půl, ale aby jsme jako dopřáli těm lidem, aby si ten festival užili a neho strávili na záchodě, tak my ten burger vždycky přepůlíme na půl, takže to je nějakých 750 gramů. Ale pak tam máme takovou novou hru a to by se možná líbilo i tobě, jmenuje se to Chytni si párek.
0: Chytni si párek a to, jak to souvisí s burgerem?
1: No to je proto, že tak jako na burgerech není jenom burger, jo, protože třeba chcete ochutnat něco jiného, tak tam je i takový corn dog a tam je to taková jako hodně zábavná hra na takový jako páteční sobotní večer, super, že si přivážíš špagátek k sobě a párek visí na špagátu dole a musíte ho chytnout do pusy samozřejmě.
0: Dobře, tak jestli si chcete chytnout párek, tak můžete vyrazit právě do areálu Hněvkovského. Prosím tě, jakou nejdivnější ingredienci na burgeru ochutnalas, nebo v burgeru, nebo viděla jsi? Něco fakt jako hodně divného, co se tam jako dalo třeba?
1: Ale divného, jakože co jsem ochutala, tak jako pštrosí burger, pštrosí maso, ale jako ono už to není úplně divný, ale to maso je takový méně tučný, je jiný a je dobrý šťavnatý, takže pokud něco takového ulovíte, tak rozhodně potom běžte. Ale víš to, všichni jako stejně mají rádi víc tu klasiku. Jo, cheddar, dobré vyzrálé masíčko, slaninka. Pořád jako jsme takový jako klasičtí v tomto, ale to podle mě vůbec není špatně.
0: No a já ještě takový jako to cibulový čatny, víš, to sladký, ať to má grády pořádně. Bez toho já si nedokážu představit burgera. Každopádně pojďme to uzavřít otázkou dnešního dne. Burger rukama nebo příborem?
1: Rukama, dýcinky, rukama, ať se můžeme zašpinit.
0: Tak, ať jsme hezky zamaštění. Tak jo, tak Peťulko, tak se měj krásně, věřím, že den burgerů budeš slavit i v odpoledním vysílání s Igorem. Díky moc.
1: Budu. Díky za zavolání, mějte se, čau.
0: A burgeru zdar, posílám Alex Hepburn. Dobré!

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Doufám, že vy jste s Hitrádiem City Brno, jestli jo, tak vám samozřejmě moc děkujeme. No a teď basket. Brno včera bojovalo o postup do finále Národní basketbalové ligy, bohužel v semifinálové sérii byly na naše síly Pardubice a tím pádem nám v uvozovkách zbývá jenom taky ve velkých uvozovkách souboj o bronz s Opavou, takže borci teď musí to nepovedené semifinále hodit za hlavu a soustředit se na bronzovou sérii s Opavou, která startuje už v pondělí právě ve Stares aréně Vodova, takže já doufám, že to bude mít stejný náboj jako to semifinále, potažmo čtvrtfinále před tím s Děčínem a věřím, že opět bude celá Vodovka zaplněná a že přijdete kluky podpořit, protože ta atmosféra, která tam opět včera panovala, to bylo neuvěřitelné, to bylo fakt něco neskutečného a já v roli speakera, protože jsem právě na domácích zápasech basketu Brno, tak já si to neskutečně užívám, doufám, že vy taky. Takže potkáme se tam po víkendu v pondělí Brno, Opava a série o bronzovou medaili v Národní basketbalové lize. Co se týká muziky tady u nás na Hit Radio, Damiano David, Miley Cyrus. No a připomínám, že tohle je ta výherní hodina, která bude věnovaná vám, protože mám tady další poukázku v hodnotě 500 korun na fantastické jídlo a pití.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Je, tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Mňam, to je dobrý.
14: To je jam.
13: Jam?
14: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
13: Tak to si slíznu.
14: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Najdeš ji na ymm.cz.
14: Jam, to si slízneš.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: posloucháme.
1: Pozor, já jsem před chvilkou mluvil, že budeme soutěžit o 500 korunovou poukázku, ale já jsem si neuvědomil, že včera jsme výherní heslo neslyšeli. Tím pádem dneska dvojnásobek, to znamená 1000 korun pro jednoho z vás, anebo pro jednu z vás. Tuším, že to bude žena, protože máme tady registrovanou posluchačku pod jménem Marie, tak jdeme volat, snad uslyšíme to, co máme. Snad vyhraje tisícovku, Marie.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Kontrolní otázka, kdo je u telefonu?
2: Marie Šperlinková.
1: Marie, a máš ráda jídlo?
2: Samozřejmě.
1: Jo, tak to je dobře, protože ty od nás dneska vyhráváš ne jednu, ale hned dvě 500 korunové poukázky do Charlie's Park. Moc ti gratuluju.
2: Děkuji.
1: No počkej, to je takové jako, ty to bereš ano. Nějak moc jako automaticky, ty nemáš vůbec radost.
2: Mám radost, obrovskou, tisíc, hlavně, když je to dvojnásobná.
1: No 1000 korun od nás získáváš na jídlo, tak já jsem čekal úplně jinou reakci.
2: Parádička, já jsem musela odejít z kanceláře, jo.
1: Takže ty jsi v práci parádní. Nechtěla zdávat najevo své emoce, jo?
2: Je nás tam hodně, jsem tak rušit.
1: Aby holky v kanclu nezáviděli.
2: Ale samozřejmě, že je pozvu sebou.
1: A nebo jim doporuč, ať se taky registrují na hitradio.city.brno.cz a třeba se budou radovat taky.
2: Určitě, to poručím.
1: My máme radost, že to dneska klaplo. Zhodou okolností dneska je den burgerů. Jak jsi na tom s burgerem? Máš ráda?
2: Samozřejmě, já se nebráním ničemu.
1: A rukama nebo příborem?
2: No rukama.
1: Jo? A nevadí
2: příbor
1: ti, že si
2: králu.
1: Nevadí ti, že to všude teče a že jsi z toho
2: vůbec ne.
1: Jsi špinavá?
2: To je ten gurmanský zážitek, tak to tomu patří.
1: Přesně, souhlas, naprostý souhlas. Prosím tě, tak já ti moc gratuluju, poukázka bude u nás v rádiu, tak si ji můžeš vyzvednout. A dívám se, že i v Charlie's Parku mají burgery, takže kdybys chtěla jít do burgeru, tak můžeš, mají tam vyzrálé hovězí, mleté masíčko, salát, rajče, okurek, slanina, čedar, slaninová majoneza, hrany k tomu, takže taková ta klasika.
2: Super, děkuju moc.
1: Měj se hezky, čau.
2: Taky, ahoj.
1: A pozdravuj holky v kanclu. A zítra pokračujeme. Další 5 kilo pro jednoho z vás.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královopole. Stav se na oběd. charliespark.cz. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invy za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
9: A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
11: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
12: se to má podařit. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor. Oh!
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran. Vaše Hit Radio City Brno, všichni řeší hokej, ale ve zprávách za chvilku bude řeč i o fotbale. Naše repre má totiž sraz před blížícím se fotbalovým šampionátem. I to bude velká událost, které se budeme věnovat v našem vysílání. No, teď ale nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Mám tady hlášení o nehodě na výjezdu z Pohořelic na Mikulov. Střetlo se tady osobní auto s nákladním. Dívám se, že problémy máme i na průjezdu Novou Vsí směrem od Pohořelic na Mikulov, ale to bude asi ta stejná situace. Tak já připomenu ještě nehodu v Kaštanové ulici v Brně, střet osobáku s dodávkou a na příjezdu do Brna od ochozu u Brna v Jedovnické ulici. Tady, jak je křižovatka s Elplovou, došlo ke střetu osobáku s dodávkou, tak tady taky opatrně. Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv, a kdybyste měli nějaké další info z vašich cest, ozvěte se, vaše dopravní info, volejte na 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Minister dopravy Bednárek vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Pojednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Letiště v Hradci Králové o víkendu zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví. Pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
11: Máme tady historický letoun DC-3, Dakota, transportní vojenský letoun americký, který se podílel na vylodění vojáků v Normandii. Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka.
10: Aktuální informace o aviatické pouti jsou k dispozici na webu i facebookových stránkách akce. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
12: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: I čtvrtek bude vydařený, co se počasí týče. Bude hezky a daleko příjemněji. Teplota jenom okolo 22.
8: Hit Radio City Brno.
0: V úvodu další hodiny si řekneme, proč nás nemusí tolik mrzet, že nejsme na hokeji na mistrovství přímo ve Švýcarsku. S vámi David Máčela, dál přeju dobré dopoledne a posílám ze startu divokýho byla.

Takhle dobře hraje hit Radio City Brno. 11.11, to je aktuální skore na hodinách. No a asi za 5 hodin už budeme všichni nachystaní u televize. Česko-Finsko, čtvrtfinále mistrovství světa, 16.20. Doufám, že jste si naddělali svoji práci. A nebo to máte prostě domluvené s šéfem, ať můžete mizet domů dřív a můžete hurá na hokej. Někdo je přímo ve Švýcarsku. Zážitek to musí být dobrý, ale co to je za hokej, když bychom si nemohli dát pivo? Což o to, vy si to pivo dát můžete, ale jestli jich tam pošlete víc, tak to vaši peněženku moc nepotěší. Čtvrtinka piva ve švýcarských arénách v rámci letošního mistrovství světa. Pardon, vidíte to? Až tak moc mě to zaskočilo, že mě došel hlas. No, tak ještě jednou, jo. Čtvrtinka piva ve švýcarských arénách, jo, v rámci letošního hokejového šampionátu vás vyjde na zhruba 180 korun. A to jsem ještě viděl na Instagramu video, jak to tam jako různě šmelí, dolívají z jednoho pohárku do druhého pohárku. No, takhle, není lepší si z ledničky vytáhnout oblíbeného, svého oblíbeného lahváča, koupeného v akci, někde v obchodě a natáhnout se na pohodlný gauč? Já myslím, že jo. Katy Perry vám posílám zítra Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Hit Radio.

0: Pořádně rozdivočený song od Wanted na Hitrádiu City Brno, ale už zítra večer se malinko sklidníme. Jo, je sice pátek, takže večer ve městě bude asi zase živo, ale když zaplujete do nějakého kostela a že jich po Brně máme, tak určitě chybu neuděláte, protože zítra vás z nich čeká speciální program a dost možná se podíváte i na místa v tom kostele, kam se běžně jako nedostanete. Za chvilku řeknu víc. A předtím Avril Lavigne nebo Michal Schulte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Pavle, to je ale náhoda.
12: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
11: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
12: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
13: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
12: To nevím, jen do... to je moc drahé.
13: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
11: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
13: Rodinné pasy slaví 20 let.
11: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
14: Když nemůže...
15: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Taky se nám stýskalo po Avril Lavigne. Teď jsme ji objevili v našem playlistu a udělala radost. O 11:30 hezké čtvrteční dopoledne přeju a schválně, jak často se podíváte dovnitř do kostela, když jdete po Brně, jo, jdete centrem, vejdete tam aspoň na chvilku a to nemusíte být ani věřící, vždyť přece, když jdete nebo jedete někam na dovolenou, na výlet a je tam nějaký chrám, nějaký kostel, tak se tam přece jdete podívat, že potom obdivujete malby a další architektonické skvosty. Já to teda vždycky beru jako mega sklidnění, jo. Prostě jak je venku šrumec, miliarda lidí, tak vejdete do kostela a tam je ticho, klid, nikdo se nikam nehoní. Myslím, že takové jako sklidnění potřebujeme čas od času všichni. A říkám si, co takhle se sklidnit a podívat se do našich kostelíků v rámci Noci kostelu už zítra. Komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení, aktivity pro děti. Myslím si, že i letošní Noc kostelu přitáhne i ty nejzarytější ateisty. A kdo ví, třeba budeme mít i možnost podívat se až do věže nějakého kostela. O den později si zase můžeme udělat výlet na Mniší horu. V brněnské zoo totiž budou slavit Mezinárodní den biodiverzity. A pozor, pokud byste se chtěli o víkendu projít a poznat okolí hradu Veveří, tak můžete absolvovat autentickou prohlídku právě tohoto známého hradu. Dozvíte se

jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí. Projedu instáč, je plnej štěstí, všichni jsou u moře hubený a hezký, jen já mám smůlu, pač na účtě mám nulu.

0: Marek Ztracený na Hit Radio City Brno prosí, ať už je pátek, no tak jeho modlitby skoro vyslyšeny, už zítra se dočká, nebo dočkáme my všichni, mimochodem i Mára Ztracený je velkým hokejovým fanouškem a proto i on vyrazil na mistrovství světa přímo do dějiště, do Švajců. Říkám si, jakou písničku bychom mohli poslat českým hokejistům jako povzbuzení před dnešním duelem? Tak už to bývá. Něco končí, tak to asi ne, to ne, to by bylo blbý, tak co tohle? Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Tohle je song, který se jmenuje Dvě lahve vína, to si myslím, že by mohlo naše borce namotivovat, že po vítězství do semifinále by si mohli dát nějaké to vínečko. Laj, laj. Doufám, že takhle veselo bude i dneska po čtvrtfinále s Finskem. Držíme palce, budeme to sledovat. Ode mě pro dnešek všecko. Za chvilku Coldplay, Tiesto a já zas někdy. Čau.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
15: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Já dám 2-1 jenom.
2: Pro nás. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
3: jsi
2: říkala?
3: Stojím si za tím.
2: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
3: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
1: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
3: Správnej?
1: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
2: Ty bláho.
3: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
1: No tak kdo, jo, to je pravda.
3: Ježiš, pane bože.
1: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
2: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně je představí odpoledne premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Češi častěji trpí obezitou a cukrovkou. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí projekt Prevence na předpis. Ten má pomoci se změnou životního stylu ještě dříve, než se objeví vážné zdravotní problémy. Vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
10: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Teď ještě pohled k nám.
2: Navzdory nedávným srážkám stále bojuje Jižní Morava se suchem. Už od 1. června tak například začne v části Břeclavska platit zákaz odběru pitné vody k zalévání zeleně, mytí aut a napouštění bazénů. Omezení bude platit do konce srpna a není vyloučeno i v dalších regionech.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
12: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Finsko. Soupeř je velkým favoritem a pokud by naši neuspěli, byla by to zároveň rozlučka kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Češi ale věří, že mohou uspět a postoupit tak do víkendových bojů o medaile. Čtvrtfinálový duel Česko-Finsko se hraje v Curychu. Zápas začne v 16:20.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
2: Máme tu další slunečný den. Teploty v Brně a na jihu Moravy ale lehce klesly. Neměly by překročit 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne vám všem. Ano, srdcovky jsou tady s vámi dnes Kateřina Pechová a věřte mi, je to skvělý. Máme před sebou naprostou skvělou nálož songů, na který jste možná i třeba zapomněli. A teď je ten čas, kdy si je připomenem. Kylie Minogue, Captain Jack, Richard Miller, taky Elton John, ale teď už italská zpěvačka Gala. Určitě znáte její slavný song Freed from Desire. My si dáme ale jednu její jinou úspěšnou eurodancovou skladbu a to je Come into my life. Ano.
0: Hit Radio City Brno.
1: Vydáváme se do roku 1997 a věřím, že si ten výlet užijete.

0: Jo, Eurodance prostě frčel. Gala Come Into My Life jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V těch budeme samozřejmě pokračovat. Teď je tady jeden neskutečný příběh. Elton John vydal v roce 89 baladu Sacrifice. Jo? A nic moc, ale nedařilo se jí, prostě ne. No ale potom jí začal naprosto masivně a šíleně hrát DJ Steve Wright v rádiu. A ona se chytla. A logicky, ten song je totiž fantastický, takže ji potom Elton John ještě jednou vydal v roce 1990 a reálně se tak tenhle song stal vůbec prvním solovým singlem Eltona Johna, který dobil první místo britské hitparády. Což je jako skvělý. Je to to znamení, že to prostě nemáte vzdávat. A když to náhodou nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Elton John a Sacrifice jako naše druhá dnešní srdcovka.

0: viac môj.
1: Nebude to lehké. Richard Miller na Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Ano, další dnešní srdcovka, v podstatě už legendární song o složitosti rozchodu a lidských vztahů z alba s názvem 33. Pokračujeme dál z té melancholie, se teď ale podíváme opět na trošku veselější rytmy, protože Captain Jack, to je prostě král toho, jak vám hudbou zvednout náladu. A důkazem je i jeho song Iko Iko, který v sobě skrývá původní songy z New Orleansu, akorát on to vzal po svým, jo, pěkně Eurodance, vojenský pochod, do toho trochu, věřím, že se vám to bude líbit.

0: rock Confined in Me. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, to byla téměř poslední srdcovka dnešního dne. Song, který hudební kritici často označují za jeden z nejlepších momentů v celé diskografii Kylie Minogue. Chápu, nejsem odborník, ale i tak s tím můžu souhlasit. Ještě jedna srdcovka nám ale zbývá a vy moc dobře víte, jaká. Ta vaše. Jo, teď je ten čas, abyste napsali na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, co byste teď chtěli slyšet z éteru, jaký je ten song, který vám třeba vždycky zvedne náladu, nebo jenom připomene nějakou unikátní zkušenost, zážitek, cokoliv. Napište 777-937-777, budu se těšit. Do té doby třeba Kato a John nebo Daša.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasika.

0: Cynický, rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
1: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
0: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
10: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je to tu. Čas na poslední dnešní srdcovku a ta je ta vaše, jo. A díky moc za všechny vaše krásné zprávy. Nejradši bych vám všechny ty přání splnila, ale vždycky to může být jen jeden. A já jsem se rozhodla, že dneska uděláme radost Hance a hned pochopíte proč.
1: Ahoj, my máme dneska s přítelem 5letý výročí a on má rád, nebo nejradši, písničky od Johnnyho Cashe. Tak bych tě ráda poprosila, jestli by byla možnost dnešní páté srdcovky od tohoto zpěváka, že by to příteli udělalo radost, oni poslouchají rádio v práci. Ahoj, Hanka.
0: Tak jo, to je asi dobrý, ne? 5letý výročí, tak jim to budem přát. Zdravíme Davida do práce, kterou udělá radost. Samozřejmě doufám, že radost udělá vám všem, tak si ho užijte.
2: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.

the feelings disappear. You are someone.

0: Tohle je Alvaro Soler, posloucháte Hit Radio a co? Jak jste si užili ty tropy? To bylo ostrý, co? Příprava na léto, protože údajně nás čeká fakt jako hustý léto, ačkoliv slibujou to vždycky, pak to úplně nedopadá, jo? Ale uvidíme, má být fakt vedro, teď jsme si to lehce oskoušeli, ale dneska už dobrý, že jo? Tohle je totiž třeba za mě osobně taková ta ideální teplota. Jo, jako hezky, můžete jít v kraťasech, sedět na sluníčku, ale neroztejkáte se. Jo, prostě můžete na tom sluníčku fakt sedět a je vám příjemně, trošku pofukuje větřík. Schválně, jestli si to taky tak užíváte. Vy, co teď třeba máte i volno a sedíte někde venku na sluníčku s kafíčkem, můžu vás poprosit, můžete si to užívat za nás, za všechny. Díky. Ať už jste v práci, v autě nebo doma, do uší za chvíli Miraj nebo Taylor Swift.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo800.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Je, tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
1: Hit Radio.
16: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: ty?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson na Rudimental, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Lady Gaga nebo třeba Roxette, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Masarykově ulici v úseku mezi ulicemi Nádražní a Josefská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: HOPE jazykový servis a HOPE doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky CERMAT. Více na jazykovýservis.cz a HOPEdoučuje.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o jejich výskytu po celé zemi. První výsledky ukazují, že na klíšťata často narážíme nejen v lese. Další místa, kde se s nimi často potkáváme, popíše mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Další zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
3: Více informací najdeme na webu klíšťatavemměstě.cz. Stát zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následují Matyáš a Jan. Teď ještě pohled k nám.
5: Navzdory nedávným srážkám stále bojuje Jižní Morava se suchem. Už od 1. června tak například začne v části Břeclavska platit zákaz odběru pitné vody k zalévání zeleně, mytí aut a napouštění bazénů. Omezení bude platit do konce srpna a není vyloučeno i v dalších regionech.
6: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
5: Máme tu další slunečný den. Teploty v Brně a na jihu Moravy ale lehce klesly. Neměly by překročit 25 stupňů Celsia.
7: Přeju vám všem krásné odpoledne. Za chvilku si společně budeme číst. K tomu samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Lady Gaga, Roxette a teď už One Direction, Story of My Life. Tak se to užijte.

0: Kouzelnice Lady Gaga Abrakadabra na Hit Rádiu. A ano, je na čase zařídit vám nějaký to čtení na léto. Je to tu. Další kolo, další šance vyhrát si kompletní kolekci knížek, což je 10 knih od Lizy Reganové. V hodnotě 5000 korun. Je o co hrát, ty příběhy jsou skvělý. Jediný, co musíte udělat, je dobře poslouchat příběh, respektive úvod, který vám přečtu. A správně uhádnout, jestli je to skutečné nebo smyšlené. Jestli to odpovídá tomu, o co v té knize jde, nebo jsme si to vymysleli. To už je na vás. Připravte si telefony, musíte pak volat na 800 937 937 a teď jdeme číst. Jak hluboko musí Josie Quinnová kopat, aby našla pravdu? Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahradě, bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josie tým neumí poradit. Je možné, že by se Noahova matka, laskavá a spořádaná Colette, zapletla do zločinu? Ano. Noahova matka byla hlavou drogového kartelu, který zásoboval opiáty celý Denton. Pod maskou dokonalé hospodyňky a zbožňované ženy řídila celou síť dílerů, což se jí nakonec krutě vymstilo. Pátý díl série Pohřbené kosti. Tak co? Je tohle pravda? Nebo je to lež? Volejte na 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Romantika podle Kelly Clarkson, posloucháte Hit Radio a my hrajeme o čtení na léto. Konkrétně o celou knižní sérii od Lizzy Reaganové o detektivce Josie, jo. A já jsem vám opět přečetla jeden tady úryvek textu, jo, představení toho vlastně konkrétního dílu. Dneska to byl díl pátý Pohřbené kosti. No jeden z vás má šanci teď vyhrát těch 10 knih, jo. Pokud by to měl špatně, máte šanci na telefonu. Karel, Karle, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, teď už dobře.
0: Teď už dobře, co se změnilo?
1: No, dovolal jsem se, podařilo se to.
0: Tak to jsem ráda, to mám strašnou radost. Ještě samozřejmě ten jeden důležitý úkol a to správně odhalit, jestli tenhle příběh byl pravda nebo lež. Takže myslíš, že byla ta maminka Josie šéfkyní drogového kartelu, nebo je to výmysl?
1: Já doufám, že je to výmysl, že tohle už je moc, takové sci-fi.
0: Mm-hmm. Karle, čteš rád?
1: Abych pravdu řekl, já nečtu vůbec, ale mám manželku, ta čte hodně, tchýně, její maminka, ta ještě víc snad. Jo, takže tohle udělá obrovskou radost, pokud to vyjde.
0: Karle, tak to je super. Páč, ty si doma neskutečně šplhneš, byl to samozřejmě výmysl.
1: Jo.
0: Samozřejmě je to hloupost, no a maminka paní Colette Frelejová nikdy nebyla zločinec. Pravdou bohužel je, že ji opravdu někdo zavraždil na zahradě jejího domu a celý to temný tajemství vy doma budete moct odhalit, Karle. To je dobrý, veď?
1: Super.
0: Ještě jednou moc gratuluju, zůstaň mi. Děkuju. Na telefonu, za chvilku se slyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další šance. Zase zítra, tak si to nenechte ujít.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
8: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
9: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Mark Anthony, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Prosím vás, dámy, nechybí vám boty? Může se stát, že třeba postrádáte nějaký pár bot. Pokud také mají, prosím vás, rakouští policisté, ty totiž teď provedli velkou domovní prohlídku u jednoho lupiče, který se specializoval právě na dámské obutí. Našli u něj 170 párů bot. To je sen každý ženský mít doma 170 párů bot, jo. Tak tenhle pán je doma měl, asi nevím, jestli je nosil teda. Každopádně schraňoval je poctivě, většinou je kradl třeba jako z chodeb domů a tak dále. Rakouská policie teď vystavila fotografie těch bot na svém webu, aby se našly majitelky, aby jim ty boty mohly vrátit, což je hezký. Jen já vlastně nevím, jestli bych takový boty ještě chtěla zpátky. Jo? Což jako je samozřejmě na uvážení každé majitelky, pokud jsou to drahý boty, chápu, ale jsou tam i prosím sešlapaný tenisky. Jen by mě zajímalo, na co on je potřeboval. Ale to se bohužel asi nikdy nedozvíme. Come here, baby. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Endless Day a Verona, posloucháte Hit Radio. A je teplo. Jo, léto dorazilo. Věřím, že jsme všichni tak nějak poměrně šťastní z toho, protože to taky sebou přináší jednu fantastickou slast. Zmrzlina. Zmrzlina k létu patří. Někdy i k zimě, ale v létě je prostě nutná, jo. A pokud si kupujete domů takový ty vaničky zmrzliny nebo pixličky, prostě čím víc, tím líp, tak mám tip, jak tu zmrzlinu skladovat. Docela mě to samotnou překvapilo, ale když ji budete v mrazáku skladovat vzhůru nohama, víčkem dolů, jo, tak se vám tam nebudou na té zmrzlině dělat takový ty ledový krystalky. Údajně teda. Já to ještě musím vyzkoušet, já jsem se to dozvěděla teprve dneska. Jestli třeba někdo takhle už zmrzku skladujete, tak dejte vědět, potvrďte, jestli je to pravda, ale jako vypadá to, jako že jo, no, tak zkuste. Pokud vám teda ta zmrzlina vydrží, že ji musíte jakoby schovávat na druhý den jenom.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom. Pro nás.
3: A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
4: stojím
3: se říkala?
4: Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: Ježiš, nebože.
2: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
3: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Pavle, to je ale náhoda.
8: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
7: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
8: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
9: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
8: To nevím, jen do... to je moc drahé.
9: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
7: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
9: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz. Oh.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Ticho. A přesto
13: maximální výkon. To je Stihl. Přijďte na den otevřených dveří Stihl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Stihl AP určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí i Stihl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
16: Jsou s užitkovým spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já,
16: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Train a jejich drive-by posloucháte Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Jeleni nebo Alanis Morissette, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Maloměřicích ve Fričajově ulici probíhá rekonstrukce kanalizace. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mimořádnou schůzi sněmovny požadují opoziční starostové, Piráti a TOP 09. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Šéf STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství, aby jeho úřad přestal vyplácet dotaci holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. 72 hodin manuál ministerstva vnitra s radami, jak se připravit na krizové situace. Ten si přečetlo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Zhruba 43% uvedlo, že se dozvěděli něco nového a 31% získalo pocit osobní odpovědnosti za svou přípravu. Pokračuje sociolog Martin Převrátil.
16: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, když se to týká potravin, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mít doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité.
15: Manuál byl do domácností rozeslán loni na podzim. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 680 let, mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci, Praotec Čech v českém Praotec Čech a také účast ve filmech Věsničková středisková nebo Vratné láhve. Zahrál si také v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi nebo Ohnivý kuře. Teď ještě pohled k nám.
1: Dobrá zpráva pro studenty v Brně. Městská část Brno-Střed nabídne vysokoškolákům a středoškolákům ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní fázi radnice vyčlenila asi 20 bytů. Jeden student zaplatí měsíční nájemné okolo 8 tisíc včetně energií.
17: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy si také dneska užíváme slunečný den. Lehce se ochladí, měříme maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne vám všem, s vámi Kateřina Pechová a jelibo nepopulární názor máme už za chvíli. Teď už ale za vámi, do každého koutku Česka, kdekoliv se zrovna nacházíte, míří Coldplay a jejich Clocks. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio. A je to tu. Další nepopulární názor. Píšete nám, co je podle vás takový nepopulární názor tady u nás, v naší společnosti. Ten dnešní, no jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte, jaký budete mít nejenom názor, ale taky zkušenosti s tím. Dnešní nepopulární názor zní: když na svatbě utratíte víc než za auto, možná už neplánujete lásku, ale festival. Co? Je to drahý, že? Ano, to fakt už teď není legrace, protože samozřejmě ještě v rámci té touhy, nejenom po té pozornosti, ale hezkých fotkách, že to se protáhne, prodraží, je to náročné. Jedni moji známí takhle plánovali velkou svatbu, měli to mít asi za 3 týdny, když spočítali veškeré náklady, zjistili, že jsou na 500 000, což je spousta peněz, jo, takhle vyhodíte půl míče za 1 odpoledne, to není úplně hezký, tak se nakonec rozhodli jeden večer, zrušili to, přesunuli to o 2 týdny dřív, udělali z toho oběd, utratili za to asi 50 tisíc a byli strašně nadšení. A mají z toho radost jako doteďka, nechybí jim to. Takže co si myslíte? Jaký na tohle máte názor? Pojďte se podělit, případně měli jste třeba vy takovouhle obří svatbu, nebo jste naopak sáhli po nějaké té trošku, řekněme, rozumnější, levnější variantě. Pište, posílejte hlasovky 777-937-777. Jak to máte vy s předraženou svatbou? Ano nebo ne? K tomu to nejlepší pro vaše uši za chvíli Alanis Morissette a tohle je skupina Jelen, Touha a pláč.

0: Alanis Morissette na Hit Radio. Ironie, ano, často si to můžem říct třeba u takového toho svatba za půl mega a stejně se po roce rozešli. To tady řešíme v rámci nepopulárního názoru, že pokud je ta svatba dražší než vaše auto, je to dost možná zbytečný festival. Vy píšete svoje názory na tohle a vlastně se poměrně dost shodujete. Třeba Jana píše, my se vzali na radnici, pak měli oběd s rodinou a odpoledne nás kamarádka nafotila v lese za restaurací. Spokojenost na všech stranách a nestálo nás to téměř nic. Hele, skvělý, skvělý. Martina třeba posílá hlasovku.
1: Manžel jsme se brali před 3 rokama a měli jsme svatbu úplně jednoduchou. Upekli jsme prase, vzali jsme se na radnici. Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme to udělali. Protože nám nestálo o to udělat show, ale vzít se. Když to bylo tak něco, jsme naprosto spokojení. Takže za mě určitě není potřeba mít obrovskou svatbu, hlavně když se ty dva mají rádi.
0: V tom je všechno, jo? Láska, upečený prase, já myslím, že tam nemohlo nic chybět. Pak jsme tady měli třeba Markétu, která píše, vdávala jsem se před 25 lety, klobouk dolů, a to byly jiné ceny než dnes. Měli jsme skromnou svatbu, 14 svatebčanů. Podle mě to není o pompéznosti hostiny, důležité je užít si ten jedinečný den a pamatovat si ho. Obří oslava a velké výdaje na svatbu nám štěstí v životě nezajistí. To je pravda, to je pravda. Nevím, jak je to s tím zapamatováním si toho dne, teda to může být těžký samozřejmě v rámci všech těch přípitků, ale je to tak, jo. Pak píše ještě Martina, první svatba veliká, cca 50 lidí, 50 tisíc, ale už je to dávno. No a druhá svatba loni, dvojitá v létě ve 4. Navzájem jsme si to odsvědčili, nikdo o tom téměř nevěděl, druhý den jsme to oznámili na grilování a zavolali rodinám. Nejlepší řešení. Hele, to je geniální. To je prostě geniální. Jo, nic za to nedáš, dobře se najíš a jsi vdanej, ženatej. Za mě fantastický, pište dál, co si myslíte o předražených svatbách. 777 937 777.

0: Rosé a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Řešíme tu nepopulární názor o tom, že prostě když je svatba drahší než vaše auto, tak je to možná moc, jo. Každopádně ano, spousta z vás, vlastně většina jste se shodli, že je to možná trošku zbytečný, jo. Teď třeba tady přišla skvělá zpráva od Radka. Před 12 lety mě stála svatba 250 tisíc, o 2 roky později mě stál rozvod 2,5 milionu. Jo, takže hele, zbytečně, to nemá smysl to přehánět s těma penězma, nemá smysl. Pojďme si to dnešní téma z drahých svateb uzavřít jednoduchou otázkou, kterou poslal Štěpán. Rozumím, že někdo chce velkou svatbu, ale na druhou stranu není lepší ty peníze použít jako základ na hypotéku? A má pravdu ten chlapec.
1: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Když nemůžeš.
10: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v

0: pohybu. Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sia, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A dneska hlavně bojovné, 16.20 se postavíme opět na led a naši kluci musí porazit Finsko. Já věřím, že to zvládnem. Máte nějaký tipy, jak by to mohlo dopadnout? Jako, myslím si, že to nebude jednoduchý zápas. Finsko je teď taková neprůstřelná zeď, ale to nevadí. My si skulinku najdem, Červenka to dá levou zadní, víme, jak on to umí. Jo. Já jsem si pro vás připravila pár zásadních věd, který budem dneska křičet. Jo, ještě před zápasem. Suomalaiset itkevat. To je, prosím vás, Finové budou plakat. Jo.

0: Mark Ember na Hit Radio. Krásné odpoledne. Máte doma želvu? Možná zvláštní otázka, ale to mě fakt zajímá. A je to želva poslušná nebo utíkací? Protože jedna paní z Anglie teď ztratila želvu, jo. Respektive ta želva se zaběhla, jakkoliv to může znít komicky. 8 měsíců po ní nebylo vidu ani slechu. Vypadalo to v podstatě, že se želva vydala na nějakou dlouhou výpravu. Tak prosím vás, po těch 8 měsících je našli na poli 300 metrů od domova. Nevím, jak se to může stát, ale víme, že jak se želva špatně hledá, že jo? Tak našli, to je důležitý, takže bacha na vaše želvy, ať vám neutíkají. Zítra už s vámi opět Jirka Pelnář. Krásné odpoledne všem, za chvíli třeba Luis Capaldi.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Sít kolem celého těla, co tě pomoct.

0: Hezký čtvrtek na Hit Radio City Brno, jsme opět s vámi.
1: No jasné, krásné odpoledne, Peťa Zamanová, Igor Doležal. A jako já se strašně těším na to naše téma, které bude po 15. hodině, protože budeme rozebírat ženy versus muži.
0: No, připravme se na to, protože pánové, já myslím, že budeme sami překvapeni.
1: Pánové, vnímali jste to, co řekl Igor? O to totiž půjde.
0: Nejlepší dopravní servis Brna a okolí, dálnice D2 na prvním kilometru ve směru od Brna na Bratislavu. Tady se bohužel srazilo osobní auto s nákladním a blokují částečně jeden jízdní pruh a projíždí se jedním pruhem. Je tam velmi silný provoz a hrozí zdržení, tak bacha na to. Na výjezdu z Brna Žebětína ve směru na Ostrovačice bourala dvě osobní auta. A pokud byste projížděli po D1, tak 197. kilometr ve směru na Prahu. Tady u Krajnice máme odstavené nákladní auto. Stejně tak na 184. kilometru D1, ale ve směru na Brno. A pokud byste projížděli na Blamensku u Lažánek ve směru na Jedovnice, tady se srazila dvě osobní auta s opatrností. Projíždíte jedním pruhem, omezení tady může být ještě zhruba 50 minut, jak se dívám. Přeju šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte kdykoliv na 546 220 220, hlavně opatrně.
2: Zdraví začíná pohybem, tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
11: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Jméno Eliška už po 13 letech není na prvním místě nejoblíbenějších dívčích jmen. Předstihla ji Viktorka, třetí pak byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény nadále vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Dnes o tom informoval statistický úřad. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších Gripenů. V první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, bude tento nákup financovat z již schválené půjčky Evropské unie. Informovali o tom agentura Reuters a AFP. Hongkong poprvé předstihl Švýcarsko a stal se tak největším centrem zahraničního bohatství na světě. Slavný evropský bezpečný přístav pro investice tento trend zřejmě nezvrátí, protože asijská centra včetně Hongkongu a Singapuru rostou rychleji. Píšou o tom novinky CZ.
10: Hokejový servis Hit Radio.
11: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Aréně v 16:20. Tak držíme palce.
1: A pokud jdete z práce, tak se vám budou hodit aktuální informace. Máme je z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Radio City Brno. Přinášíme vám novinky z brněnské hromadné dopravy. Aktuálně evidujeme dopravní nehodu na dálnici D2 u Avionu, kde se zdržíte zhruba 30 minut. Nepravidelnosti můžete také očekávat klasicky v oblasti Zvonařky, Komárova a také na linkách 44 a 84. Z dispečinku dopravního podniku vám každopádně přeje hezký zbytek cestování Ondřej Budík.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Vidím, že měříme 22 stupňů v Brně a okolí, ale když jsem byla venku, tak mi přišlo, že je mnohem, mnohem víc. No, to dělá to sluníčko. A sluníčko bude sluníčkovat až do západu 20 hodin 46 minut. Co se týče zítřejšího dne, tak naměříme ještě o 2 stupně více, tedy 25 stupňů. Ale zatím to pak vypadá, že od soboty se nám to zkazí, protože má pršet a vlastně přestane pršet až další sobotu.
0: Ne, ne.
1: No.
0: Já mám v sobotu řezat dřevo.
1: No, tak budeš řezat mokré dřevo.
0: To nejde.
10: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno máme 4 minuty po 15. Taky už to sluníčko dělá divy, že?
1: Sluníčko je u tebe.
0: No jo. Hit Radio. Tak ale odpolední show Hit Radio City Brno se rozjíždí, tak natáhneme huby na kopita, Peti, a půjdeme na to.
1: Huby na kopita, to jsem slyšela, slyším poprvé.
0: No tak člověk se furt učí, víš. Za chviličku jedno téma mezi muži a ženami.
1: To je kontroverzní, možná na nás budete naštvaní, nebo ne?
0: Určitě ne.

0: Rádia City Brno.
1: Hele, víš co, já si pamatuju, jak tahle písnička zněla v zimě. Vloni. No, jako v zimě. Jenom jestli to byl prosinec nebo leden a říkala jsem si,
0: to
1: léto je tak daleko a už je tady.
0: A už je tady. No a už je tady i odpolední show, ve které dneska na Hit Radio City Brno budeme probírat muže a ženy a naši společnou komunikaci. Totiž vědci zkoumali 500 chlapů několik roků, aby zjistili, jak moc my chlapi vnímáme to, co nám žena říká. No?
1: Hele, nemuseli na to ani brát vědce, mohli mě zeptat, jak to je. Tak to je úplně jasný, co z toho jako vzešlo, že? Že dokáží vnímat chlapy jenom pár minut, protože ty témata těch žen jim nepřijde úplně zajímavý, jo? Oni, hele, chlap vždycky řeší konkrétní věci, nebo když mu ženská řekne, víš, miláčku, já jsem prostě práci řešila tohle a ona mě nemá ráda, ta kolegyně a tohle, tak on se to snaží vyřešit, ale to nejde vyřešit, ona to, ta žena nechce vyřešit, ona chce jako si poplakat na ramínku, že?
0: Já teda musím říct, že absolutně nezajímavá témata pro nás chlapy jsou o lidech, které žena v ten den potkala.
1: A nebo nepotkala.
0: Celebrity.
1: No.
0: Móda, horoskopy a diety. Ale musím říct, že tento průzkum, jako já s ním úplně nejsem.
1: A co ty si myslíš? Co tebe nezajímá?
0: Já třeba řeším módu, jo?
1: Ty řešíš módu,
0: jo? To vidíš, ne?
1: Ty bo, tak to máš nějaký skrytý talent.
0: Horoskopy řeším taky.
1: Jo.
0: Diety.
1: To taky řešíš.
0: To taky řeším, no.
1: Tak ty jsi taková vlastně...
0: Napoužená.
1: Ty jsi babochlap. To je dobrý. Ale mně se strašně líbila. Rčení jedné moudré ženy, jo? Ona řekla, že chlap má mozek metr pod hlavou a že to je úplně jiný živočišný druh. Tak s tím můžeš souhlasit?
0: Jakdy?
1: No tak víte co, aby jsme to tady nerozebírali jenom my dva, my máme nějaký svůj subjektivní názor, ale potřebovali bychom jich více, takže nám zavolejte na 546-606-606.
0: Nebo pošlete nějakou hlasovku přes náš Instagram a Facebook, za chviličku to pustíme do světa, teď si dáme cirdu a za chviličku dorazí Ava Max. To je hezké seskupení.

0: Na Hit Radio City Brno ve čtvrteční odpolední show dozněla slibovaná Ava Max. No a my jsme dneska řešili zatím jedno zásadní téma, a to je to, jestli lidi, pánové, vnímají to, co
1: nám, lidi, pánové,
0: kolikrát jako ženy do nás tlačí, že?
1: No, takže pánové, vnímáte to, co vám vaše žena říká, nebo třeba po pár minutách úplně jako zhasnete jak svíčka? No, my jsme se zeptali naší posluchačky Simči.
2: Když se bavím s chlapem, záleží, o čem se bavíme. Když je to něco důležitého, tak většinou to odkýve a dělá, že si to pak nepamatuje. A když potřebuje něco jiného, tak většinou mě poslouchá velmi dobře, protože ví, za jakým účelem to je.
1: Ale vy jste asi trošku jako vyčúraní, ne?
0: No tak nevím, co na to Erik?
3: Jo, bych řekl, že jo. Tak člověk se musí snažit poslouchat, ale je to vždycky jako nějaké vzájemné domluvě.
1: Mně se líbí, člověk se musí snažit, musí.
0: No a zeptali jsme se i Verči.
4: Já si myslím, že poslouchají do prvního roku vztahu. Od prvního roku vztahu slyší jenom to, co chtějí. Ona se to u mužů dělí na chceš a chci. Když začneš větu chceš, tak poslouchá. Když začneš větu chci, tak rozhodně neposlouchá.
1: Já si myslím, že Verča řekla to největší moudro dnešního dne. Zapišme si to za uši nebo kamkoliv. Tohle jako je pravda. A ještě jako si myslím, že bych tam dodala to, že záleží, jaký obsah nebo jak moc velké sdělení to tomu chlapovi říkáte.
0: Tak dámy, možná, když budete se chtít bavit se svým drahým, tak to zkraťte na půlku.
1: Jo, ale zase třeba já, jo, když přijdu večer z práce, tak zase já se nebavím, já jsem jednoslovná, mě se zeptá, jak jsi měla práci.
0: Dobře, já to mám stejně.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen...
8: Učeně začíná na portále Vysočina.eu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa.

0: Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
1: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
9: Hoci.

0: Na Hitrádiu City Brno nám dozněly Linkyni, máme 15.31 a teď si dáme kvíz jako Brno. Čeká nás 5 otázek a doufám, že i 5 správných odpovědí od naší Peti.
1: Já se bojím, že dneska, já už jsem to říkala Igorovi, já se bojím, že dneska budu taková ta tupá tuška v penále, ale jako kdo ví, no, můžu mít nějaké štěstí, ale takhle, tomu štěstí by mi pomohlo, kdyby mi někdo z vás třeba pomohl, kdybyste zavolali na 546-606-606, tak ten kvíz můžeme dát společnými silami a potom něco ještě můžete od nás vyhrát.
0: Pros ještě víc.
1: Prosím, prosím, gatě nosím.
0: 546-606-606, to je naše volná telefonní linka, pokud máte chuť, zavolejte, máte na to ještě pár vteřin a pak už na to vlítnem, máme 5 otázek, většina se týká Brna, jedna se týká Jihomoravského kraje, respektive 2.
1: To bude zase něco o víně, ne? Tak minule jsi mě zeptal, kolik litrů je, jsou 2 deci vína, ne?
0: No. Ale dneska vínečko vypustíme.
1: Dobře.
0: Tak, vypadá to, že linka volná, jdem na to.
1: Oni se bojí.
0: Držím ti palce.
1: Dík.
0: Připravená? Otázka číslo 1. Kdybys chtěla jet z Brna do Brna, kolik bys ujela kilometrů? Tolerance 10.
1: Z Brna do Brna, takže jakože z jednoho konce Brna na druhý.
0: Otázka zní jasně. Z Brna do Brna.
1: Já nevím, jak z Brna do Brna, co to je toto? Já nevím, tak
0: máš třeba... toleranci 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů, tak to bude 10.
0: 10. Je to 1000 kilometrů.
1: Co to je z Brna do Brna?
0: Protože Brna
1: je
0: přímořské letovisko v Chorvatsku na ostrově Korčula.
1: Počkej, na Korčule jsem byla. No.
0: Asi jsi nebyla v Brna.
1: Ne, tam jsem fakt nebyla.
0: Otázka číslo 2. Jak se jmenuje kopec, na kterém stojí brněnský Špilas?
1: No, nevím. Špilasův kopec. To je nějaký, jak on se ten kopec nějak jmenuje?
0: Ano.
1: Tak já jenom vím, že tam vypláznu duši, když tam jdu. To je celý, co si pamatuju. Takže to bude nějaký těžký kopec.
0: Takže?
1: Nevím, jaký to je kopec.
0: Nějaký název.
1: Brněnský kopec.
0: Špilberg.
1: Ale to není kopec.
0: To je prostě... kopec, jeho nadmořská výška je 282 metrů.
1: Když jsem řekla Špilberg, to bys mi měl uznat.
0: Dobře.
1: Já jsem to řekla.
0: Kolik měří nejdelší silniční tunel v Brně?
1: To je strašný tohle. Já dneska úplně zhořím v pekle, v brněnském pekle zhořím. Já půjdu asi pak do podzemí se
0: Takže,
1: schovat.
0: Kolik měří nejdelší silniční tunel v Brně?
1: Nevím, tak může být... Tak kilometr?
0: Plus ještě pár, přihoď.
1: Jako kilometru?
0: Ne, metrů.
1: Tak kilometra 500 metrů.
0: 1 kilometr 250.
1: Mhm, dobrý.
0: Takže?
1: Tolerance?
0: Tolerance 250, dobře. Našla by si na Pálavě, kromě nádrže Nové Mlýny, i nádrž Starý Mlýn?
1: Ne.
0: Vyjmenuj 3 obce nebo města, která mají v názvu U Brna.
1: Újezd u Brna, Slavkov u Brna a... Zastávka u Brna!
0: Jo! Ty brďo, tak normálně. Nečekal jako, jsem to, ale fakt jako...
1: Jako můžeš mi říct, dívej se, já jako těma tunelama jezdím. A myslíš si, že jsem někdy zjišťovala, jak je dlouhej? To je mi jedno.
0: Já myslím, že nikdy.
1: Ne, já zjišťuju, kolik tam můžu jet maximálně, že jo? Ne, jak je dlouhej.
0: No, panečku, ale ode dneška si to budeš měřit, ne?
1: Ano.
0: Je to Královopolský tunel.
1: No.
0: 1250 metrů.
1: Mhm. Jo, jo.
0: A až se budeš škrabat na Špilas, tak ten kopec je fakt Špilberg, jo?
1: A teď tak jako, já nevím, to je divný, ale Brno má samý takový bizarní věci. Jsem s tím v pohodě.
0: Takže dneska 1, 2, 3 správné odpovědi.
1: Fakt 3?
0: No 3, tak jednu jsme dali tak jako na půl.
1: Tak na půl, tak dobrý. Tak dík.

0: Tak to byl zatím poslední single Evy Farné a kapely Mirai. Vzpomeneš si, tak myslím, že dneska můžeme vzpomenout i na Věru Nerušilovou, což byla dáma, která bohužel dneska odešla do filmového hudebního nebe ve věku 91 let. A možná to jméno vám nic neřekne, ale když pustím tohle...
1: Já jsem se zaběhla, očka se zaběhli, on porád volal, měl divnej horkej hlas.
0: Říkalo se o ní, no, že to je dáma, která měla nejhluší hlas ve své době.
2: Jo, jako takhle, podle toho hlasu poznám, ale kdybys řekl Věra Nerušilová, tak vůbec nevím, o koho jde. Ale takhle, já jsem se koukala, ona totiž měla vlastně nejníž položený hlas, což je alt, já myslím, že to je nějak v obráceně, taky popleta. A soprán je nejvyšší. A jakože soprán se dá nějak naučit, jo, že to jako nějakou pílí trošku jako prodloužíš, že potom jako vyspíváš výš, ale ten alt se naučit nejde. Že to prostě máš tady dar od Boha. No.
0: Takže? Zkusme dát nějaký nejnižší tón.
2: Zkus to, ty to zkus. Tak ty jsi chlap, ty bys to mohl dát líp než já.
0: Na Hit Radio City Brno.
2: Ježiš, to je jak v nějakým peříčku toto. Tak pojď. Tak ne, já tak ale, taky.
0: Já vždycky, když jsem po takové jako spářce, tak je to vždycky lepší.
2: Já mám taky takový potom tak rokovej hlas. Hit Radio City Brno.
0: Tak ty už, člověče.
2: Já už jsem v posledním peří.
0: Musíš na Orlo.
3: Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
16: Zaostřeno na region.
17: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Já dám 2-1 jenom.
23: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
24: stojím
23: se
24: říkala? Stojím si za tím.
23: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
24: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
22: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
24: Správnej?
22: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
23: Ty bláho.
24: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
22: No tak kdo, jo, to je pravda.
24: Ježiš, pane bože.
22: Prostě ten, kdo to uhodnej, je pozván ostatními, takhle.
23: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady totálně. Dneska, ale totálně. Takhle, 16.20, Česko, Finsko a fandíme!
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
25: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno se nám blíží 16. hodina, toto byl Dermot Kennedy, vyrážíme na silnice. A buďte opatrní, máme tady další nejlepší dopravní servis Brna a okolí a pokud byste projížděli třeba přes D1 197. kilometr, je to Brno město a ve směru na Prahu, tady stojí u Kranice odstavené nákladní auto. A pokud jedete z výjezdu z Brna Žibětína ve směru na Ostrovačice, tady bourala dvě osobní auta, projíždí se omezeně až do minimálně půl páté, tak bacha na to. Na D1 na 191. kilometru u Brna ve směru na Vyškov dejte majzla na porouchaný kamion v pravém pruhu a počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách od 176. kiláku a také na Brněnsku na výjezdu z Deblína ve směru na Číšky bourala osobní auto s dodávkou. I tady máme kratší zdržení v koloně. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Hlavně opatrně a co nejdál s Hit Rádiem City Brno. Děkujem.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ceny pohonných hmot půjdou od zítřka mírně dolů. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 43 koruny a 58 haléřů. Nafta naopak za 40 korun a 26 haléřů za litr. Stropy se teď v obou případech snížily. Ministerstvo financí je vyhlašuje v cenovém věstníku. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. V Jihoafrické republice zabavili na hranicích syntetické drogy v přepočtu za více než miliardu korun. Policie našla více jak 700 kilogramů metakvalonu používaného pro výrobu drogy Mandrax fungujícího jako sedativum. A tři čeští tenisté zabojují v pátek o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolina Muchová se utká se Švýcarkou Jill Teichmanovou a Marie Bousková pak vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou. Organizátoři zveřejnili program na svém webu.
13: Kam pak teďka jdete? Ne, že bych vás chtěla jako stalkovat, to vůbec ne. Ale jestli jdete na Šalinu, tak se vám budou hodit naše aktuální informace. Přímo z dispečinku do prvního podniku města Brna.
14: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Přinášíme vám novinky z brněnské hromadné dopravy. Aktuálně evidujeme poruchu vozidla, která má souvislost se zdržením linkou 5, která aktuálně pokračuje se zpožděním až 15 minut. Dále očekávejte zpoždění až 20 minut na lince 69, 84 a v oblasti Komárova také na lince 64 a 67. Dispečinku dopravního podniku vám přeje i tak příjemné cestování Ondřej Budík.
15: Počasí na Skleničku jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
13: Dneska je úplně to nejhezčí a nejlepší počasí, které může být, protože máme nějakých 22, 23 stupňů v Brně na Jižní Moravě. Je jasno, nepotíme se s prominutím, jak doplňte si.
0: Vepříci?
13: Vepříci, ano, a různá další zvířátka. Takže jako ten život je krásný.
0: Tak no. Ale někdo by bral třeba 28, že?
13: No, a někdo by možná bral i 25, to bude zítra, má být jasno. A někdo by bral i to, co bude v sobotu, to má, proč je to má být 25 stupňů?
0: Ach jo, tak vodě větru tchýně neporučíš. Hit Radio City Brno. Na Hit Radio City Brno jedeme dál, odpolední show pokračuje a za chviličku budeme dělat radost všem školákům.
13: A komiťákům.
0: Hit Radio. Tak rozhodně držte vlnu, za chviličku taky Last Frequencies, teď ale Ed Sheeran a přání hezkého odpoledne.

0: Radio City fandí hokejové komedě.
1: Pamatujete si, jak jste prožívali tohle období, kdy jste byli školou povinní?
2: Tohle jako před prázdninama, jo? No, před prázdninové.
1: To bylo úplně nejlepší, co šlo.
2: No jasně, já jsem to milovala. Hele, známky pomalu uzavřený, celý prázdniny přede mnou. No ale jedné třídě, na závěr školního roku, to můžeme ještě jako hodně zpestřit, hit Radio City Brno. Co takhle, kdybyste měli hokejisty brněnské komety celý den pro sebe? Příroda, zábava, hry a k tomu tipy, jak se o naši krásnou přírodu ještě postarat.
1: Tak, EkoDen s kometou může vyhrát celá vaše třída. Stačí, abyste se nám na Facebooku nebo Instagramu takzvaně registrovali, proč byste tuhle skvělou výhru měli získat právě vy. Vámi nominovaná třída, škola, a je nám fuk, jestli jste učitel, žák, školník, anebo kuchař, nebo kuchařka paní, že jo?
2: Paní kuchařka, to se nám možná taky jídelny. Stalo. No.
1: Každopádně na Facebooku, Instagramu už máme celkem slušnou nálož těch, kteří by tuhletu fantastickou cenu chtěli vyhrát. Třeba Barbora Dundálková píše, nominuji akční malou třídu 3A základní školy Lelekovice, syn bude mít 9. narozky a bylo by to super, nebo byl by to super dárek, kometě všichni moc fandíme.
2: Nebo tady mám, že od Tereš nominuju 6. třídu základní školy Jasanová a s ní všechny kometáky, včetně toho nej. Hele, já si myslím, že spousta fakt malých dětí je normálně teďka přeturčených k tomu, aby byli fanoušci komety. Jako fakt jich máme strašně moc.
1: A to je dobře, takže mrkněte k nám na Instagram a Facebook Hit Radio City Brno a napište nám, proč právě vaše třída by měla vyhrát tento EkoDen s kometou a Hit Radio City Brno.
2: A kdybyste to okořenili nějakým jako vtipným nebo takovým zajímavým komentářem, tak by se mně moc líbilo.
1: Mně taky, tak držíme palce a snažte se.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí a já že tě milujem
0: víc než cokoliv. Tak zbylo nám ticho zavřených dveřích.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno. Když čekujeme také náš čas, tak za minutu a 20 vteřin začne další velmi důležité hokejové utkání na mistrovství světa v hokeji. Samozřejmě dneska jde o všechno, protože v rámci čtvrtfinále nastoupí proti sobě Finsko a naše Česká republika. A v 16.20, to znamená už za minutu, to vypukne.
1: Pojďme si to rozebrat elektronickou tuškou.
0: To teda můžem, protože když se mrknete třeba do skupiny MSV hokeji na Facebooku, tak tam se někdo ptal, že dneska hrajeme na mistrovství světa v hokeji s Finskem. Je to pravda? A odpověď chatu. Je to tak, Česká republika dneska prohrála s Finskem na mistrovství. Výsledek byl 3-2 pro Finsko. Kdybys měl na mysli nějaké jiné mistrovství nebo jiný rok, dej vědět a mrknu na to.
1: Tak já prosím pěkně mám taky jiné informace. Já jsem se taky zeptala teďka aktuálně chata a tady mi to píše, že Česko vyhraje 3-2 a že to bude tak, že po 60 minutách bude remíza nebo těsný rozdíl a potom, že to rozhodne se až prodloužení, jo. Takže já už tady svoji vešteckou kouli alias ChatGPT mám, jo. Ale ono jako prý to záleží na tom, kdo dá první gol. Pokud my dáme první gol, tak jim trošku rozbijem ten systém, že Finové jsou hrozně systematičtí, organizovaní a když jim to narušíš, tak oni se potom nechají k sobě jít a normálně je rozbiješ.
0: Ty bys mohla normálně dělat toho trenéra tam.
1: Hele, příští rok tam budu. Příští rok, hele.
0: A víš co, já bych hrozně přál znovu Kubovi Flekovi, jako zástupcovi naší komety, aby to tam opět propálil.
1: No jasně.
0: Držme palce, fandíme.
1: Pojďme do toho.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
5: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Když
9: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Mail, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
10: Znojmo slaví 800 let. A po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny.

0: 999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Zaostřeno na region.
2: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Čtvrteční odpolední show Hitradia City Brno stále s vámi, přejeme krásné odpoledne a protože už jsme těsně před víkendem, nejvyšší čas možná zjistit, co se kde šustne o tomto víkendu a že těch akcí panečku bude. No a na Hitradio City Brno samozřejmě zveme třeba na Mezinárodní den biodiverzity, což je akce, která se koná v brněnské zoo v sobotu 30. května od 10. do 15. hodiny a můžete přijít omrknout tuto parádní akci a den plný objevování, her, zábavy i poznávání fascinujícího světa zvířat a proměn přírody kolem nás.
1: Jinak pro ty, co taky nevěděli dřív, co to je biodiverzita.
0: Tak je to pestrost života na zemi.
1: Ano, krásné, pestré to tady máme. I v brněnské zoo, běžte tam. Já vás pozvu na zas pestrý, nebo pestrou noc kostelů 29. pátek, takže znáte to, otevřené kostely, kaple, krypty, věže, zahrady, všechno možný duchovní program. A co bych vám tak jako vyšťourala z hezkého programu, tak třeba můžete jít na kafe s farářem. V pátek 5 až do 9 s ním můžete klabosit. A je to v Blahoslavově domě, jo, Českobratrské církve evangelické, takže můžete mít zajímavé poklaboseníčko, potom třeba navštívit zdarma historické krovy kostela u svatého Jakuba, takže ne, že tam jenom budete objevovat patník, až tam půjdete na Zlatý mok, ale objevujte i krovy. A podívejte se celkově na program, protože tam je toho strašně, strašně moc, takže každý si vybere.
0: No a samozřejmě můžete vyrazit také na autentické prohlídky hradu Veveří. Při této příjemné aktivní procházce se můžete vydat do okolí hradu a vstoupíte do jeho areálu, projdete se po hradních nádvořích a dozvíte se mnoho o jeho historii a také zajímavostech.
1: Tak já přidám jednu pikošku, že na Veveří, že se tam prý drželi vězni takového jako vysokého kalibru. Říkalo se tomu VIP vězení, protože Přemysl Otakar II. Tak on tam nechával zavírat své politické odpůrce. No, na Veveří.
0: Škoda, že nežije ještě teď, že?

0: Tak tuhle tu věc od Činasky mám moc rád.
1: Já taky.
0: Kapradí, tak doufám, že na vás kapradí naroste, pokud byste byli třeba přes nějaký přesčas práci, že?
1: Ale my doufáme, že už jedete hezky domů, třeba městskou hromadnou dopravou. Já jsem si nachystal jeden takový zajímavý tip, jo?
0: Tip na co?
1: No, tip na to, jak tu cestu tou městskou hromadnou dopravou lépe jako si užít, jo? Ale já vás tomu nechci nabádat, tohle je spíš
0: tak
1: takový úsměvný.
0: Tak to jsem schválně.
1: A podělala se s tím Sabina, která je 40, do Národní sbírky zlozvyku, jo? A píše... Už pár let cestou z práce předstírám těhotenství. Jen abych si v tramvaji nebo autobuse mohla sednout. Když končím šichtu, jsem úplně vyřízená, bolí mě záda, nohy, prostě všechno. Tak si do mikiny nebo pod kabat nacpu svetr a schválně si kvůli tomu kupuju volnější oblečení, aby to vypadalo věrohodně. Pak si ještě držím ruku na břiše, jak to dělají těhotný ženský, a tvářím se unaveně. Ze začátku jsem si říkala, že to udělám jednou, když jsem byla po směně úplně hotová, jenomže pak jsem si na to nějak zvykla.
0: Tak jako... Teď si to má trošku nevýhodu, protože jak se oteplilo, že, tak...
1: Tak to bude vidět, jako ta mikina.
0: Tak to bude fakt jako poznat. I když se podíváte na internet, tak normálně se prodávají...
1: Uměli břicha.
0: Těhotenská břicha, no.
1: No jasně, prodává se to třeba, to se využívá většinou ve filmech, že, tak proč by se to nemohlo využívat v MHDčku? Já to schválně, jednou ten trik vyzkouším, jo, ale ne, že mě budete dloubat do břicha, jestli je pravý.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto.

0: kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
10: Když fandění, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
12: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmaryzregionu.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tak i tuto hitovku můžete slyšet na mistrovství světa v hokeji. Neil Diamond a Two Friends Sweet Caroline. A my pro vás na Hit Radio City Brno čekujeme také další hokejové utkání, ale po první třetině bohužel prohráváme s Finskem 2-0. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a když se mrkneme na aktuální situaci, tak dálnice D1 184. a 5. kilo a 5. kilometr ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchané osobní auto na Krajnici. D1 u Brna ve směru na Vyškov máme porouchaný kamion v pravém pruhu, je to 191. kilometr a přerušovaná kolona je už to od 176. V Brně Maloměřicích ve Fričajově ulici probíhá rekonstrukce kanalizace. Komunikace je neprůjezdná. No a pokud byste jeli třeba na Znojemsku na výjezdu z Hostěradic ve směru na Chlupice, tady bohužel boural dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem.
1: Chlupice neznám.
0: No tak, Znojemsko, zdravíme. Vaše dopravní info volejte na 546-220-220, hlavně opatrně.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Umělou inteligenci v práci využívá 38% zaměstnanců. Oproti loňsku je to dvojnásobek. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury Ipsos. Firmy údajně s rozvojem umělé inteligence nestíhají držet krok. Chybí jim jasná pravidla a bezpečné prostředí, ale i systematické vzdělávání, které by umožnilo AI skutečně efektivně využívat v praxi. Hasiči loni zasahovali u téměř 1300 požárů souvisejících s nevyhovujícím stavem komínu. To je nejvíce za poslední 4 roky. Celková škoda po požárech komínu naopak meziročně klesla. V roce 2025 byla kolem 115 milionů. Informovali o tom hasiči. V Rakousku je v izolaci člověk se symptomy možné eboly. Dotyčný se vrátil z Ugandy. První test však infekci nepotvrdil a čeká se na výsledky druhého rozboru. Napsala o tom dnes agentura APA. S ebolou se potýká také Kongo. Nákazu je možné porazit, podle Světové zdravotnické organizace je ale zapotřebí okamžitě jednat. Guatemala a Spojené státy americké plánují společné vojenské operace proti drogovým gangům. Uvedl to dnes deník The New York Times. Dohodu však zatím ani jedna země veřejně neoznámila. Jednalo by se o rozšíření vojenské kampaně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Latinské Americe.
11: A ještě přidáme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Radio City Brno. Aktuálně evidujeme nepravidelnost provozu v ulici Gajdošová a Svatopluková, kde dochází u linek 25, 27, 44 a 84 zdržení až 15 minut. Na Mendlově náměstí je neprůjezdná komunikace, očekávejte zpoždění až 15 minut. Z dispečinku dopravního podniku Lukáš Klepal.
13: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Co byste řekli na 22 stupňů v Brně a okolí, jasno, sluníčko až do 8:45? To vypadá jako ideální den.
0: Trošku větříček.
11: No, ten pořád je, no. A zítra má být dokonce 25 stupňů, jasno, to si myslím, že je taky úplně v pohodě. A jako v sobotu nám sprchne, ale tak, no a co, teď je to potřeba. Teď jako aspoň, aspoň nemusíme zalívat pak zahradu, ne?
0: Přesně. Hit Radio City Brno. Minutu po 17. odpolední show na Hit Radio City Brno stále pokračuje a za chviličku hodíme něco do šachty. Zim jako do žaludku.
11: Jo.
0: No.
11: Jako salám do chodby.
0: No třeba. Taky tak se to dá říct.

0: Rozjuchaná Lady Gaga na Hit Radio City Brno samozřejmě odstartovala naši poslední hodinu. No a...
1: My dneska slavíme velmi zajímavý den.
0: Ano, uděláme vám choutky, chutě a myslím si, že pokud dneska nemáte nic v plánu na véču, tak vám...

0: Zaručeně poradíme, protože 28. květnový den, což je dnešek, je den burgerů.
1: A já už jsem kápla na to, po těch 10 letech, co tak jako objíždím ty burgery všude možně, tak jsem kápla na to, proč ty lidi ty burgery mají tak rádi. Co myslíš ty, Iggy?
0: Protože to prostě chutná, ne?
1: Ne, protože vlastně ty, když se s tím jako, jak to říct?
0: Zapatláš?
1: Všude to teče, tam ti vypadne maso, slanina, tam omáčka, na tričku máš památku, potom až do té doby, než to vypereš. Tak vlastně všechno, co je díky tomu, že to je složitý, než to sníš, tak ten mozek to víc zajímá. Takže,
0: fakt jo.
1: No. Takže když je to moc čistý, že tak jako vidlička, příbor nebo nůž, tak to ne, prej, to ne.
0: Ale jsou lidi, kteří to opravdu konzumují normálně s příborem?
1: Vidličkou? Jo, jsou takový, no, ale já dělám, že je nevidím.
0: Jaký je podle tebe nejlepší burger, který jsi ochutnala?
1: Nejlepší burger úplně. Jako možná teďka doufám, že mě neslyší někdo z Burger Festivalu, jo? Ale já jsem měla úplně nejlepší burger v mém životě v Bulharsku minulý rok. Jakože já nechápu, protože já to nechápu, jak to udělali, ale to sladění těch chutí, oni tam měli nějakou rajčatovou salzu nakrajený jako rajčátka na malý kousky, v tom byl i koriandr, strašně dobrý celkově. Ale počkej, to neznamená, jakože ty na festivalu tady z té celé České republiky, že by byly špatný, jsou top. A vlastně už to dneska není jenom o tom, že to musí být mletý hovězí maso, jo? Tam klidně můžeš dát kuře, který je marinovaný v podmáslí, potom hezky jakože obalený v panko strouhance. Teďka hodně, co hodně frčí tuto sezónu, tak to je kimči. Takže oni do burgeru přidávají kimči, což je takový ten korejský fermentovaný salát a on tomu dodá takovou tu kyselost, jo? Protože vždycky bys měl mít v každém jídle nějakých těch jako pět chutí, dejme tomu, jo? Měl bys tam mít něco kyselého, hořkého, sladkýho, no, chápeš.
0: Tak člověče, chleba...
1: Ty se na mě koukáš, že chleba z tašky, ty jo.
0: No, chleba s máslem a s rajčátkem.
1: No.
0: To by taky šlo, ne? Je to...
1: Iggy, zajdi si na pořádný burger. Od zítra do neděle na Hněvkovského v Komárově. Prosím tě, přijď, já ti to tam vysvětlím.
0: Děkuju.

0: Pokud už vyhlížíte půl šestou, tak ještě chvilku vyhlížejte, za 10 minut je tady.
1: Ale ono to rychle uteče, protože s dnešním příběhem od Kuby k Hanem a mluvčího městské policie Brno, tak to půjde jedna radost.
0: Tak schválně.
2: Dobré odpoledne. Důležitý zákrok se podařil hlídce dopravní jednotky městské policie. Díky své všímavosti a pohotovému jednání dopadla řidiče, který se opakovaně dostal do potíží se zákonem. Strážníci ho přistihli na vytížené křižovatce Trnité ulice a Zvonařky, kde hrubě porušil dopravní předpisy tím, že se rozjel na červenou, přestože měl několik sekund na reakci. O dvě křižovatky dál ho strážníci před jiným semaforem dostihli a dávali mu jasný signál, ať vůz odstaví. Muž ale místo toho částečně najel Mercedesem na chodník, aby objel seřazená čekající vozidla a začal rychle ujíždět. Strážníci ho obezřetně následovali až do chvíle, kdy v Komárově zamířil do slepé ulice, spěšně vystoupil z auta a rozběhl se ke skateparku. Na opakované zákonné výzvy sice nijak nereagoval, ale hlídka městské policie ho dohnala a pod hrozbou namířené služební zbraně spoutala. 27-letý muž z Brněnska měl navíc zákaz řízení platný až do roku 2027. Strážníci ho tedy předali kvůli možnému trestnému činu. Jak potvrdili policisté, je podezřelý zmaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dopustil se také několika přestupků, konkrétně neuposlechnutí výzvy a v termínu nepřevedl vozidlo na nového majitele. Hrozí mu vězení. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
1: No, nejen jízda na červenou se nevyplácí. Já jsem jednou jela na červenou a to bylo asi, když mi bylo 18 a vezla jsem v autě koření. Já jsem jako svého času prodávala prostě koření všude možně, jo. A normálně oni mě zastavili, já jsem otevřela to okno, linul se na ně normálně, práskl přes nos ten smrad toho koření, ne? A oni, slečno, prostě jela na červenou a já, no tak teď by mě to koření zabilo, tam byly všechny jako za mnou, já jsem tam měla ty krabice, ne, stánek, všechno. A oni, ježišmarja, jeďte bože. Takže no, to se mě jako nevyplatilo, ale jako opravdu jsem nemohla zastavit, takže ono záleží.
0: Tak za volantem buďte samozřejmě obezřetní, opatrní. No a mně se líbilo, jak Kuba říkal, že spěšně vystoupil. Rovná se zdrhal, ne?
1: Spěšně.
0: No.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Ver s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nellyho, rapera a zpěvačky Kelly Rowland. Panečko, to byla doba. 2002 rok.
1: No, já jsem na tohle tančila svůj první ploužák, podle mě.
0: Jsme z toho měli dilema, teda někteří potom. Na Hit Radio City Brno ale frčíme dál a zítra máme konečně opět pátek. Pozor, je to poslední květnový, takže to by se mělo pořádně oslavit.
1: A hlavně je to poslední pátek v tomto týdnu, bacha.
0: No taky. Rozhodně ale zítra máme Den Everestu.
1: No jasně, Mount Everest, jako chtěli jste tam někdy se vyškrábat, já teda vůbec.
0: Já takové... taky ne, protože mám z toho respekt a je tam hrozná kosa.
1: Ale on to více rozebere Davča Máčela v odpoledním vysílání, protože zítra tady bude on, my ne. Ale jako co jsem, já jsem se koukala z hodou okolností, zrovna včera mi to ukazoval, teda můj přítel, že sleduje jednoho Matěj Gauze a on se tam teďka v květnu škrábal, jo, nahoru.
0: A vyškrabal se?
1: Nevyškrabal právě, nemohl, protože v květnu je to tam nejvíc frekventovaný, tam je nejvíc lidí, protože bývá nejhezčí počasí. A tam normálně je větší kolona nebo větší zácpa než v Brně o 15:30, pátek. Jako fakt tam to bylo úplně nasázený hlava na hlavě. A díky tomu, že pak někdo se zasekne v té zóně smrti, jak je to tam řečeno, nebo tomu se tak říká, tak v té zóně smrti tam prostě tělo spotřebovává kyslík, tam ten kyslík není, takže vy si spotřebováváte tu bombu, pak vám třeba nevystačí na cestu zas dolů. Takže ten Matěj to jako s chladnou hlavou a řekl si, hele, nebudu tady za hrdinu, protože pak by taky tam mohlo jako skončit někde.
0: No.
1: Zavátej. Takže řekl, že končí, no.
0: Ale si představ, tak dlouho na to makáš, trénuješ.
1: No, x měsíců, no, ale on říkal.
0: A už jsi těsně pod tím vrcholkem.
1: No,
0: řekneš, jdu dom,
1: tak někdy jindy čau, ale tak ono to není úplně levná sranda, víte to? To stojí nějakých 800 až milion korun. Jako je to drahý.
0: Drahý výlet.
1: Mít svýho šerpu.
0: No to jo.

0: Takové malé nahlédnutí do 90. Dívu Samfin a Breakfast at Tiffany's. Za chviličku linkyni Barbora Poláková nafrněná bude a rozhodně po 18. opět ladíte to nejlepší z 80. 90. a milénia, tak bude vypadat čtvrteční program na Hit Radio. No ale ještě předtím, než úplně zvedneme kotvy, tak musíme se možná ohlédnout. Dneska jsme tady odpoledne v odpolední show trošku zavařili Peti, ale zvládla to na výbornou.
1: Jo.
0: No, celkem,
1: měli jsme
0: jo.
1: tady
0: kvíz jako Brno.
1: Ano.
0: Pět otázek a pět odpovědí bylo, ale samozřejmě my vám pustíme tu asi nejlepší odpověď na otázku číslo jedna.
1: No pojď.
0: Kdybys chtěla jet z Brna do Brna, kolik bys ujela kilometrů? Tolerance 10.
1: Z Brna do Brna, takže jakože z jednoho konce Brna na druhý.
0: Otázka zní jasně. Z Brna do Brna.
1: Já nevím, jak z Brna do Brna, co to je toto. Já nevím, tak
0: máš
1: třeba...
0: Máš toleranci 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů, tak to bude 10.
0: 10. Je to... 1000 kilometrů.
1: Co to je z Brna do Brna?
0: Protože Brna je přímořské letovisko v Chorvatsku na ostrově Korčula.
1: Počkej, na Korčule jsem byla. No.
0: Asi jsi nebyla v Brna.
1: Ne, tam jsem fakt nebyla.
0: Tak ale možná zajedeš někdy, ne?
1: Do Brna zajedu, no. Hele, ale jako kdy na to, kam na to přišel, na tohle otázku, jak jsi to vůbec zjistil?
0: Tak jako... No. Ty internety fungují, že? Mm-hmm. A když tam dáš Brno... A různé další přípony Brna, Brny, Brni a tak podobně. Tak ti vždycky něco vyplivne.
1: Hele, příště mi někdo z vás bude muset pomoct, vás posluchačů, protože já evidentně to sama nezvládám, jo. No.
0: Ale kdyby náhodou...

0: Vás napadla nějaká otázka o Brně anebo Jižní Moravě? Klidně nám napište buď do mailu na studio@hitradiocitybrno.cz, případně do zprávy na Instagramu a na Facebooku. Klidně připište, že to je otázka na kvíz jako Brno a já vám budu moc vděčný, protože...
1: Ale já bych chtěla říct, abyste na mě byli hodní, jo? Mějte se mnou slitování, ať mě nevyzním jako, že jsem úplně, úplně blbá.
0: Což nejsi. Tak Igor Doležal a Peťa Tomadová se loučí pro tento týden, je to vlastně od nás vše.
1: Ano, zítra se na vás těší v odpolední show Davče Máčela a my zase v pondělí.
0: Davče je super, protože on zaskakuje také za Ondru, takže on bude dopo i odpo. To si krásně užije páteček.
1: Takže to je celý pátek s Davčou Máčalou.
0: Takže to hezky užijte na Hit Radio. A my zase v pondělí.
1: Čau. Ahoj.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort.group.cz.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Maloměřicích ve Fričajově ulici probíhá rekonstrukce kanalizace. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytů bude podpora 750 tisíc a nízkopříjmové domácnosti získají v programu Nová zelená úsporám Light dotaci až 400 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Příjem žádostí začne 25. června letošního roku. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije zhruba 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě je stále zdravotnický dozor záchranářů. Den dětí se blíží a při této příležitosti vydal statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém, prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Sledujeme hokejový šampionát, kde naši bojují s Finskem. Po druhé třetině stále prohráváme 1-3. Ve druhém odpoledním čtvrtfinálovém duelu vede Kanada nad Spojenými státy 2-0. Poslední třetina začne v obou případech za pár minut.
5: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
3: Ranní teploty 9 až 5 stupňů v údolích kolem 2. V pátek pak čekáme jasno nebo skoro jasno až na večer přibývání mraku a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný večer, doufám, že si užíváte čtvrtek, ještě tady spolu chvíli budeme sledovat hokej, ale hlavně budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Fakt, přísahám, fantastický hity před námi, doufám, že jste ready. Odstartujeme to stylově. Don't talk, just kiss. Right, set, Fred. Jdeme na to! Kiss.

mine. The one and only reason is fun, fun.

Kim Wilde a Kambodža, posloucháte Hit Radio. Rovnou z roku 1981, ano, protože Hit Radio Classic je tady. Dáváme si to nejlepší, ty nejzásadnější hity z 80., 90. a taky milénia. No právě do milénia se elegantně přesuneme právě teď. Kapela, kterou zná asi každý. Myslím si, že je těžký neznat, protože jsou prostě velice profláklí a hlavně ty songy mají takový specifický kouzlo. A jeden z nich je před námi. Dámy a pánové, Coldplay znáte, že? A The Scientist asi taky.

0: Pet Shop Boys, Go West. Neskutečná věc a stále nás to baví, což je na tom krásný. Posloucháte Hit Radio Classic. Ano, teď se jenom skočíme podívat k hokeji, kdo třeba z vás je v práci, nemůže na to koukat, tak prosím vás, stále prohráváme 1-3, jo, takže žádný zatím šokující obrat se nekoná, ještě máme 11 minut, tak uvidíme, třeba to naši kluci ještě stihnou. Budeme doufat, uvidíme, ale co je jistota, jo, to vám můžu zaručit, jsou ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A jedna taková naše skupina v těch 90. jo, zářila jako, a vlastně to zvládla po spoustu desetiletí, to záření. Skamenělý dítě, osmi ti pravý dítě. Lucie, no jasně. Do uší už za chvíli Skamenělý dítě přidáše Blondý nebo DJ Oci.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Zaostřeno na region.
6: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minska nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě. Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
19: Klikni! Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší...
20: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
19: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
20: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
19: Když vysavače,
20: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
15: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
21: Ano.
9: A teď?
21: Jo, včera, dnes i zítra.
15: Prostě pořád.
22: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Erme, House Band a DJ Otzi, Life is Life na Hit Radio. No a bohužel, hele, vy co fandíte hokej, no, teď dohráváme 20. minutu třetí třetiny, Finové zvýšili 4-1. Vypadá to, že pro letušek se s mistrovstvím světa rozloučíme, nevadí, nazbíráme síly, příště to bude lepší. Člověk to nesmí brát příliš poraženecky, že jo? Co je pozitivní? A jistota, jo, to vám můžu zaručit, přísahám, že vám budu hrát dál ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Cool and the Gang, Celebration, typicky oslavný song, víkend za rohem, že jo, tak se to hodí. A teď No Doubt a Don't Speak, tak si to užijte.

0: Celebration Cool and the Gang, posloucháte Hit Radio. Bohužel, výhru v hokeji postup neslavíme, naši skončili, ano, prohráli jsme s Finskem 4-1. Nedá se nic dělat, bude další mistrovství, my to zase brzo vyhrajeme, věřím tomu. Co je jistota, to jsou naše hity. Za chvilku už s vámi bude Michal Pospíchal, já se pro dnešek loučím a rozloučím se stylově do celé další hity. Čekají nás třeba Sum 41, Irene Cara nebo Michal Penko, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5 000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Podívejte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

Jo, jo, taky takhle zní čtvrtek. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak já doufám, že už máte pro dnešek dobojováno a ladíte nás teď někde na cestě domů. A pokud vám teď děláme společnost v práci, tak doufám, že vám to s námi pěkně uteče. Máme pro vás totiž nejzásadnější hity 80., 90. a taky z období raného milénia a do konce hodiny jich určitě ještě spoustu stihneme. Tak užívejte večer a díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Sýko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
16: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio.

0: Tohle byla 4,5 minutová lekce italštiny, obrovský hit roku 1986. Bello e Impossibile, to je věc, kterou jsme na Hitradio připomínali. Objevila se na desce Profumo zpěvačky Gianni Nannini a úspěch zaznamenal tenhle single nejen v rodné Itálii, ale i ve zbytku Evropy. Producentem téhle písně byl Connie Plank, to je postava, která stojí i za dalšími úspěšnými kousky. Pracovalo třeba s Ultravox. Teď zpátky do Čech. Připravenou máme kapelu, bez které si domácí scénu snad už ani neumíme představit. Slepic Pírka hrají MiG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za štěstí.

0: To je, panečku, nostalgie. Vybavíte si, kdy jste tenhle hit slyšeli naposledy? Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás pravidelně bere zpátky v čase a připomíná to nejlepší, co nám interpreti naservírovali v 80., 90. a v miléniu. Hrajeme hity, které ovlivnily celé generace z nás. Hity, které jsme si objednali u DJ, když jsme chtěli řádit na tanečním parketu. Hity, při kterých jsme vytvářeli přátelství i vztahy. Tohle je Hit Radio Classic. Pěkný večer. Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
5: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: Mňam, to je dobrý.
10: To je jam.
9: Jam?
10: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
9: Tak to si slíznu.
10: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
9: Najdeš ji na yumm.cz.
10: Jam, to si slízneš.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.

0: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Ještě 60 minut jenom hitů z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

0: hitparádová klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hráli Erasure. Ty nejlepší hity minulosti pro vás máme nachystané taky do dalších minut. Bon Jovi stojí za písničkou Runaway a o slovo se přihlásí i Culture Beat. Zpátky na taneční parket nás vezmou s hitem Anything. Dobrý večer.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
6: Karle, proč s tím monitorem? Je to jen e-shop.
5: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
7: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír. CZ.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda.cz.

Tohle je slibovaná muzika Culture Beat, hitovka NFN. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Chvíle plné nostalgie nám už za chvíli naservíruje Dan Barta se skupinou Alice. Písnička ani náhodou už je nachystaná. Nejdřív si ale uděláme výlet do roku 2002. Dáme si hitovku Thousand Miles. Vanessa Carlton ji původně napsala pod názvem Interlude v roce 1998. A potom ji dlouho nechala ležet ladem. Než přišel producent, práskl do stolu a řekl, ne, tohle doděláme a taky vydáme. A byl to správný krok. A tak vám to dneska hrajem na Hit Radio.

0: ani náhodou. Tohle zpíval Dan Bárta a skupina Alice. Ladíte Hit Radio Classic, výběr toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pravidelně pro vás máme nabídku hitů od 80. až po rané milénium. A ani v příštích minutách to nebude jinak. Heaven is a Place on Earth, fantastický hit Belinda Carlisle. Třeba i na ten se už můžete pomalu, ale jistě těšit. Tak užívejte čtvrteční večer a díky, že ve společnosti Hit Radio. Hit Radio.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Zaostřeno na region.

0: Noví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minska nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
1: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu budou Ma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet. Let's go!

0: Košickář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: www.ham.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.

0: Takhle velkolepě končí aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do dnešního vydání nevejde. Už zítra, úterem 18. ale budeme zpátky i s další nabídkou těch největších hitů minulosti. Hezký večer.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jám, to si slízneš.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.

0: Se u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
6: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika Pro si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
12: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
13: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
12: Všechno najednou?
14: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
15: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí.

0: vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinela.
1: Koupelny kuchyně.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hit Radio.

0: ratatatararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hit Radio.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

od kůži do tepen se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City Brno.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.